Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí. Nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou.

dospělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím

představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku.

běžně se vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život je hezký.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express FM.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
9: Express.
10: Music first.
9: Express FM.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč s hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Běžné opravy v domácnosti jsou podle většiny Čechů stále mužskou rolí. Myslí si to více než 3/4 lidí. Vaření by si podle více než poloviny lidí měli partneři dělit. V realitě však 67% v těchto případech vaří převážně a výhradně žena. Většina lidí považuje plánování domácnosti za společnou odpovědnost. Přesto v 1/3 domácností tuto roli podle respondentů zajišťuje především žena. Francouzský nejvyšší soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, jenž nařídil zbourání rozsáhlé vily, kterou si na jihu Francie nechal v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář Radovan Vítek. Čeští fotbalisté si přípravu ve Spojených státech amerických na nadcházející mistrovství světa v úterý zpestřili návštěvou utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem Guardians. Na realizační tým už lístky nezbyly. Bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti od západu k večeru se v západní polovině Čech přidají i deště, přehánky a ojediněle i zabouří. Teploty vysoké 23 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 4. června. Je to těžký, takhle 4. červen ve čtvrtek. Aspoň, že Dalibor má svátek. Tak, ať už bude Dalibor na svůj svátek hosti nebo ne, tak to necháme na vás samozřejmě. 7 hodin, skoro 2 minutky k tomu. Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Vašku, tvoje baterie takhle ve čtvrtek, na kolika procentech se nacházíme?
1: Jsem celkem v pohodě.
3: Jsi v pohodě?
1: Vzhledem k tomu, že jsem si včera odbyl nějaké povinnosti, které obvykle dělám ve čtvrtek, tudíž pátek bývá už jako opravdu volný den. Ale vzhledem k tomu, že jsem to stihnul dřív, tak už dneska cítím tak trošku jako to blížící se volno a víkend takhle.
3: Takže už máš takový ten víkendový náboj.
1: Ano, ale to mě samozřejmě spadne v sobotu, protože v sobotu my jsme někde společně a budeme se snažit trošku jako pobavit i lidi. No
3: my budeme společně na Seznam Festu. Ano. A pokud ještě vy nemáte lístek, tak hubky šupky.
1: Ano, je to zadarmo, tak si ho kupte.
3: No, tak si ho kupte, dostanete za to, že to není na jídlo a pití.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Lady Gaga, Doji, Runway, je 7 hodin a 9 minut. Tak, babu, máme za sebou včerejší takový jako mejdánek rádiovej. Řekl bych, že to bylo docela příjemný. Dokonce se objednalo i dobré počasí. Já když jsem přijel domů, tak u nás prakticky celý den pršelo, ale nad Smíchovem, nad tou střechou tady nad námi, se otevřelo slunce a bylo nádherně. Já si myslím, že to bylo skvěle naplánovaný. Kdo to dělal?
1: Já myslím, že to objednali asi hlavně Petr s Michalem.
0: Ano.
1: A já jsem teda potom ale jela domů trošku taková přikrčená, protože jsem akorát vyjížděla a celou dobu nade mnou byl ale gigantický mrak. Já jsem ještě potřebovala vyzvednout balíček. Takže jsem pořád čekala, kdy s tím balíčkem přijedu, ale durch.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Nic se nestalo a potom jenom až když už jsem byla doma, tak to udělal jen taky
0: kap, kap a bylo
1: úplně jenom a já, tak je to tady, tak jsem se zachránila.
0: Ale měla jsi přesně ten pocit, že když byl na tebou ten mrak, že jako jedeš a ten mrak jde s tebou,
1: jo.
0: A že prostě tak, jak to bývá v těch filmech, že najednou máš ten dojem, jako že na nikoho jinýho nemůže pršet, jenom na mě.
1: Ale ještě víš, jaký jsem měla pocit? Někdy, když koukáš jako na filmy a tam vždycky začne pršet v takovou tu nejblbější dobu.
0: Jo.
1: Jak bylo jako nebo v tu nejlepší, když se mají dva konečně políbit třeba, protože samozřejmě líbání v dešti.
0: Ano,
1: to je pro film to důležité.
0: To je úplně nejzásadnější.
1: Ale někdy, když takový, že nejdřív začíná to předpovědí počasí, že bude hurikán, a oni, prostě tady hurikán už nebyl 50 let a najednou ty děti jedou domů na tom kole a teď se přiřene takový ten mrák a ty úplně, tak už jde ten hurikán a teď je to smete a přece to se až nedí, tak takhle já jsem měla včera na tom skutru takovým tím ještě už jenom kousek a budu moc svojí rodině říct, že prostě se blíží ten hurikán, abychom všichni rychle naskákali do auta a zachránili se. Tak,
0: záběr na tu babu, tak, jak jede vytřeštěný oči, ano. A za ní ty mraky, jaký honěj. Ježiši, no, to by mohl být nějaký.
1: Musím se ještě vyzvednout proteinový tyčinky v zásilkovně. Snad to stihnu ještě domů. Nebo ty vyzvednout až zítra, nevím, co mám dělat, nevím. Tak tak. No, takže a nic se nestalo, no, takže pohodě. Ale, hele, sama sobě jsem si způsobila drama.
0: Jo, ale myslím si, že to bylo docela fajn se takhle jako potkat, poměrně jako v kruhu přátelském.
1: Bylo to bezvadný.
0: I kolegiálním.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
2: Mami!
1: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
2: Vystřihovali jsme slona.
1: Vystřihovali?
2: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
3: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Od 1. června je v Metropoli Zličín
11: Ninja Park!
10: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
10: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
12: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
15: Express FM.

0: Tohle jsou Falls a My Number 7.23, aktuální čas, který nám už uplynul ze čtvrtka s datem 4. června.
1: Vašku, naplno se rozjíždí podle mě ta PR mašina, která má ještě přilákat a samozřejmě navnadit lidi, aby si zašli do kina na Odysseu Christophera Nolana.
0: Ano.
1: Do českých kin míří tento snímek 16. července, což už je docela blízko. Jinak celý tenhle ten film je natočený na kamery IMAX, v podstatě je určen pro sledování v kině IMAX.
0: On už to Nolan jinak ani neumí.
1: On už to jinak ani neumí.
0: Nebo
1: ani
0: nechce.
1: To jinak, ani, no, takhle se mu to zkrátka líbí. Rovnou vám říkám, že ty premiéry jsou vyprodaný už tak asi rok, tak jenom buď musíte zkusit nějaký překupníky, protože si myslím, že to budou nějaký lidi zkoušet, anebo zkrátka musíte počkat, až
0: do
1: bude,
0: druhého dne.
1: Až bude nějaký volno.
0: Snad to vydržíte.
1: No ne, hele, to bude jako ten Oppenheimer, to bylo fakt třeba jakoby 10 dní, to bylo v podstatě jako vyprodaný. Já jsem tenkrát stihla toho Barbenheimera, jenom že tam úplně to bylo jako v pátek v 11 bylo nějaký promítání a tam byly poslední dvě místa, ale úplně na kraji někde jako, že jsem to viděla, bolel mě krk z toho. Ale takhle, jediná výhoda je, že Oppenheimer měl mnohem větší hype, než má Odyssea. Odyssea má celou řadu problémů, neustále. Jo, to je pořád něco.
0: Takže.
1: Nejdřív se lidem nelíbily kostýmy. Pak se jim samozřejmě nelíbí obsazení. Protože jak může tam být černá Helena? Nebo Achilles, který je trans. Tak to bylo jako za prvý. Pak samozřejmě se jim nelíbily kostýmy. Teď s tím mají problém Řekové, že tam hraje málo Řeků. Je to náš příběh, je to náš hrdina. Kde jsou ty Řekové, Christophere? Jako, to je hezký, že to tady točíš a že jako některý z vás si dali ouzo, ale my bychom chtěli trošku víc jobů na tom. Takže těm se to taky nelíbilo. Pak se mi ale zase líbil takový příběh, jak se rozjíždějí samozřejmě taky ty příběhy ze zákulisí. Tak jedním z těch příběhů, o kterém se mluví nejvíc, je obsazení Roberta Pattinsona, který je údajně jediným hercem, kterého když Christopher Nolan oslovil, a to ještě se zase tvrdí, že Christopher Nolan, jak nemá ten telefon ani e-mail, ani nic, že v podstatě on u tebe jako zazvoní u dveří a řekne: "Ahoj, já jsem Christopher Nolan, nechceš hrát v mém filmu?" A většina, nebo takhle, všichni ostatní prý okamžitě řekli ano, že nikdo ani nezaváhal.
0: Jasně, je to Nolan, tomu se to neodmítá.
1: Tomu se to neodmítá.
0: To je poslední době režisér, který se to neodmítá.
1: Jenom Robert si řekl, hele, a mohl bych si nejdřív přečíst scénář.
0: To byla dost jako drzost.
1: Což mi přišlo docela drzost, ten příběh samozřejmě praví, legenda praví, že dokonce i Christopher Nolan řekl mu jako, ale všichni ostatní řekli ano, a on, ne, stejně si to chci přečíst. A pak se mi líbilo, kdybyste se přece jenom chtěli dozvědět něco víc o tom třeba, jaké to je točit Odysseu s Christopherem Nolanem, tak Tom Holland byl teďko v podcastu Good Hang with Amy Poehler, to je ten údajně aktuálně teda ten nejlepší podcast a Tom Holland tam třeba vypráví příběh o tom, jak těžký to je točit na ty IMAX kamery, že by to brutálně hučí, že vůbec neslyšíš nic. Za další ta kamera může točit nějak, on myslím říkal jenom 3 minuty. Mm-hmm. A potom se tam musí jako vyměnit ten pás a řekl, že to pro ně byla neuvěřitelná škola, co se herectví týká, že prý je tam nějaká neuvěřitelně vypětá scéna mezi Mattem Damonem a Anne Hathaway, která celá trvá asi 9 minut, takže to prý trvalo celý dopoledne nebo odpoledne, než oni natočili tu scénu a že prý ti dva vydržejí opravdu jako v té emoci celou dobu a že jenom jako oni řeknou stop. Oni se zastavějí, vyměnějí ten pás, jede se dál a oni zase dál jako hrajou, že to pro ně bylo neskutečný. Tak si myslím, že pokud jako máte rádi i tyhle ty zákulisní příběhy, tak teď se to rozjíždí naplno. Herci jsou všude prostě hosty, odpovídají na nějaký funky otázky, objevují se ještě další funfakty, zkrátka Odyssea se rozjíždí naplno. Mm-hmm.
0: Já teďka tady koukám na to, kolik stojí třeba minuta filmového záznamu právě pro jakoby IMAX a celovečerní kopie, tak ta stojí stovky tisíc korun. Tady se mluví o tom, že to je od 150 do 450 tisíc korun, takže to je skoro 500 000 vlastně jenom ten materiál, který přivezou do toho kina a pak vám to tam prostě nasadí a pustí. A těch kopií je samozřejmě mnohem víc. Je to zajímavý, neuvěřitelný. To jsou věci.
1: Půjdeš na to do kina?
0: Ale tak jako takhle, musel bych samozřejmě do Prahy.
1: Tak může jít i do obyčejného
0: já
1: kina.
0: Já vím, ale tak když je to dělaný pro IMAX, na Oppenheimerov jsem byl taky v IMAXu.
1: No. Je takže to... jo, nebo ne? Takže taky, tě to taky, láká?
0: Ale taky jo, asi jo.
1: Asi jo.
0: Hraje tam John Bertal a to mám rád, takže...
1: Takže to tě přesvědčilo.
0: To mě přesvědčilo. Aha. No a řeknu, tady pouštíme nějakou písničku, tady jsou Vombec a Greek Tragedy.

0: Express. Dopravní servis.
1: Tak si to pojďme jen tak nahodit. Ulice Okružní v Ústí nad Labem, dopravní nehoda osobáku a cyklisty. Pokud jedete po D8, 61. kilometr ve směru na Prahu, je dopravní nehoda. Komplikace v Praze se musí jako takové je ve Kbelské tradičně. Další komplikace je také v ulici Křížové. Těch dopravních nehod je opravdu spousta. Podíváme se ještě třeba k Brnu, konkrétně do Kuřimi, ulice Blanenská. I tam je dopravní nehoda. Počítejte tedy s omezením.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
0: Express FM.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.
15: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat. To musíte zažít.

0: Tohle je novinka tohoto týdne Macy Peters a Questions. 7:51 minuta. Jsou některé informace, které k nám z daleké, třeba, já nevím, Ameriky, doletí prakticky hned a některé třeba, které máme téměř za rohem, jako je Bratislava, se dostanou až třeba po 4-5 dnech. Totiž o víkendu se tam na Slovensku volila Miss Roma a ta volba neprobíhala takhle. Volba jako taková probíhala poměrně v pohodě, ale nebylo to úplně bez problému celý ten ceremoniál, protože se jim ztratili dvě misky do toho finále, protože oni se někde jako odebrali s nějakýma klukama a matky jim potom zakázali, že by tam měli jít, což byla jedna z věcí, ale nikdo už nikomu nic neřekl, takže se ztratili dvě misky. Plus k tomu také se ztratili luxusní společenské šaty. Troje. Jo. A ještě tak byly další věci, jakože třeba to bylo v minulém roce, kdy tam vyhrála nějaká miska, dostala voucher na asi za 1000 euro na nějaký jako šperky. A říkala, že tam voucher nechce, že chce ty prachy. takže není to tak jako úplně jednoduchý takováhle volba, no?
1: No vidíš, my jsme tady včera volili Miss Universe, že jo, s mimozemšťankama.
0: No.
1: A podívej, i na Miss Roma mají spoustu problémů.
0: Jo.
1: Ale já to chápu, já bych taky radši samozřejmě dostala 1000 euro, než voucher na šperky v hodnotě 1000 euro. Ale tak ještě bych to mohla zkusit někde potom jako vyšmelit, že jo?
0: Což se pravděpodobně asi tak možná i stalo, kdo ví, jak to...
1: Ideální je samozřejmě to udělat tak, že ty si za voucher 1000 euro jdeš pro šperky v hodnotě. Pokud by tam náhodou byly nějaký drahý kamení, kdyby se ti podařilo, tak to kamení vyměníš za sklo, jako... kameny si necháš, prodáš to za 900 euro, ale tam ty kameny prodáš ještě za nějaký další euro a ještě na tom nějak vyděláš.
0: Než tě chytnou.
1: No, tak jako drobně, ale...
0: OK, jinak ta, co vyhrála, tak je nějaká studentka nějaký gastronomický školy. Takže říkala, že chce být nějaká modelka nebo modní návrhářka a že ani vlastně jako neměla moc velkou radost, spíš jako, že to s těma ostatníma holkama zvládly. Takže si myslím, že takhle docela fajn, jako nakonec ten výsledek, nakonec vlastně dobrý, no.
1: Že když se jako holky nepoprali, že dobrý, jo.
0: Jo, jo.
1: Že to vlastně dobře dopadlo všechno.
0: Ale ty,
1: no, vidíš.
0: Ale ty ztracený věci, to už, jestli se našli, to nevím.
2: Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
3: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si vlastně poctivě koupili a nic si nenakradli?
2: Kdo si nenakrad, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
4: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Z ostravské zoologické zahrady utekl ve středu lemur kata. Zoo požádala kohokoliv, kdo by zvíře viděl, ať ji kontaktuje. Zároveň ale varovala, že ať se lemura nepokouší odchytit, může člověka nepříjemně pokousat. A ano, vypadá jako král Jelimán. Americký prezident Donald Trump přirovnal k Eiffelově věži arénu pro zápasy MMA, jejíž výstavba začala na jižním trávníku Bílého domu. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvale i v zápasech UFC. Ta se u prezidentského sídla uskuteční 14. června na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin. Fotbalisté Nizozemska v přípravě na mistrovství světa v Severní Americe doma podlehli Alžírsku 0-1. Poslední zápas před turnajem se hrají v pondělí v New Yorku s Uzbekistánem. Generálku na šampionát absolvovalo Kongo, na neutrální půdě v belgickém Lutychu remizovalo s Dánskem 0-0. Bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, od západu k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť, přehánky a dokonce i ojediněle zabouří. Nejvyšší teploty ne úplně všude, ale mohly by být až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné čtvrteční ráno vám přeje Vašek a Babu, posloucháte Express ráno, z muziky pro vás máme za malou chvilku U2, nebo taky Calvina Harrise z Jazzy Satisfy. Doufujeme, že samozřejmě i ty další informace pro vás budou Satisfy, že vás tak nějak jako uspokojí, aspoň tak nějak.
1: Doufáme, že vás si pobaví, že tam bude nějaká přidaná hodnota. To, když jenom chceš někoho uspokojit, to je v podstatě jako, že mu zaplácneš trošku jako hubu, aby mlčel.
3: Aha, tak to ještě musíme, ale...
1: To musíme přidat.
3: Jo, tak hrajte hudbo a my se mezi tím domluvíme, jak to tady ještě teda posunout na novou úroveň.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Čas od času sem k nám přijde nějaký tip, kam byste mohli vy vyrazit třeba za nějakou kulturu, zážitkem nebo tak. A já jsem tady babu řekl, hele, mohli bychom promluvit o tom mistrovství světa v broušení skla, který bude právě v Nižboru u Berouna ve sklárně Rickel. A já nevím, jestli to babu dokáže i na podruhé takhle, že se jí opět rozsvítí očička a začne o tom mnohonásobně vyprávět, protože už tam byla a že to tam je naprosto úžasné. Navíc pozor, tohle mistrovství světa je poprvé jako za účasti diváků, takže se můžete jít přímo podívat a můžete jim tam klidně fandit, jestli budete vezmete vůzely, to už je na vás, ale oni tam ty vůzely mají, jako rád do toho foukají a z toho prostě lezou ty vázy a to užitný sklo a všechno tohle. Neuvěřitelný. Tak a teď už je to tvoje.
1: No takhle, bohužel jsem tam nebyla teda na mistrovství světa v broušení skla, ale byla jsem jako v takové sklárně Rickel u Nižbora. Samozřejmě doporučuji hned vedle si skočit taky na jídlo, ale jsou tam vždycky perfektně udělané prohlídky celé sklárny, kde vám ukazují samozřejmě, jak vůbec vzniká sklo, vidíte to foukání, vidíte, kde se brousí. Výhoda je taky, že pravidelně během celého roku v Ricklu pořádají taky akce pro veřejnost, kde nejenom, že jsou tam ty prohlídky, ale vy si to tam právě můžete i vyzkoušet. Skláři vám pomůžou něco vyfouknout, nazdobit, zase vám to vysvětlují, ukazují, jak to funguje. Zjistíte, že to je těžký, pokud jste si mysleli, že to nemůže být tak těžký tady foukat prostě do bublinky skleněný. Potom si tam můžete vyzkoušet i to broušení. Mám pocit, že tam každý rok třeba dělají vánoční broušení ozdob, že si tohleto si taky můžete vyzkoušet. Takhle, venku je vždycky velký parking, mají tam obchod, mají tam vždycky i dobrý jídlo, když jsou tam nějaký akce, bývá tam street food, mají tam i svůj takový jako bufáček. Co se týká tohohle toho mistrovství světa v broušení skla, tak nejenom tedy, že tam můžete vyrazit za tím sklem a za dobrým jídlem, ale navíc si tam můžete taky užít večerní koncerty. V pátek Michal Pavlíček a v sobotu Eddie Stoilov.
0: No, jako takhle, mě to samozřejmě jako zajímá a je to neuvěřitelný, jak to ty chlapi a ženský prostě dokážou vzít do ruky potom následně ten kus toho skla, který už je samozřejmě vyfouknutý. A přesně to trefit, že prostě brousíte, se to otáčí a vy po těch 360 stupních najednou jste na tom samém místě a vlastně dobrušujete úplně přesně, se jako to trefí, jako to je neuvěřitelný. Jako takhle, říkám si, že kolikrát jsem šikovnej, ale takhle šikovnej nejsem, jako oni.
1: Myslíš, že ne, ale ne. Takhle, ale samozřejmě každý z nich, to není, že začali brousit včera, že jo? To jsou lidi, co už nějakou chvilku brousej.
0: Jo, ale takhle, jsou lidi, kteří dělají celý život všechno furt stejně a furt stejně blbě. Nikdy se to nenaučí, na to prostě musíš mít nějaký vlohy.
1: Takhle, tak určitě ti, kteří budou bojovat o mistrovství světa v broušení skla, tam si myslím, že to bude stát za to. A kdo ví, jo, třeba vemte sebou mládežníky, třeba je to inspiruje.
0: Jo.
1: A řemeslo jo. Je důležitá věc a české sklo patří ke špičce, takže já bych tam určitě zajela.
0: Od pátku do neděle světové i místní sklářské elity se setkají právě ve sklárně Rickel na prestižní události Glass Cutting World Cup.

0: Tohle jsou britské zástupkyně takzvaného Wonky Papu. Lime Garden, Cross My Heart, 8 hodin a 19 minut, to je aktuální čas, už za malou chvíli. Justice, Cooks nebo Ray, její single Skin and Bones.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slona.
5: Vystřihovali?
6: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Music. First.
18: Express FM.

0: Tohle jsou Cooks, Four Leaf Clover na Express FM, 8 hodin a 28 minut. Je to asi 14 dní, co jsme představili poměrně pro nás a pro vás novou kapelu, která se jmenuje Něco Něco. Tahle ta kapela a s ní si povídala Veronika Koloušková. V podstatě je takový manželský pár, takže i tohle se tam bude probírat. No a bude se probírat i nová deska, ze které si za malou chvíli zahrajeme, single Noční plán. No a ta deska se jmenuje Majolka. Ta Majolka samozřejmě taky musí hrát nějakou roli.
1: To ani možná nedokážu popsat, ale majonézu prostě miluju úplně od malička. Možná, že když jsem byla dítě, tak fungovala jako taková zástěrka na jídla, které mi nechutnaly, a díky pořádný porci majonézy jsem je dokázala sníst. No a čím jsem dospělejší, tím víc mě začaly bavit různý příchutě majonézy a hrozně ráda mám, když jdu někam třeba na jídlo a tam mají svůj jako signature majonézu podle jejich podniku, a já si fakt myslím, že majonézy není nikdy dost. No, včera jsem byla v restauraci a dala jsem si tam bůček a stejně jsem si k němu objednala majonézu, takže asi tak.
0: Takže majonéza.
2: No to chápu, naprosto. Já taky miluju majonézu. Jenom musím opatrně, protože jsem tlustá, tak se tomu snažím vyhybat. Ale miluju. Moje nejoblíbenější majonéza z příchutí. Mm-hmm. Vždycky, když někde mají, tak si dávám chipotle majonéza. Já miluju chipotle. Mm-hmm. Protože já mám ráda pálivý, ale tady, jak je to ještě z tý uzený nějaký ty papriky, tak to má takovou, protože já zase nesnáším barbecue omáčku. Takže chipotle majonéza, to je úplně můj favorite, a pak mám někdy ještě, pak samozřejmě miluju, když mají majonézu lanýžovou, dobře jako vytuněnou.
0: Ano, ano. Když tam toho není moc.
2: Když je tak jako ovoněná, dobrý, to je ano. Super, a dáš to něčemu, čemu se to hodí. A potom mám ještě ráda majonézu, já mám ráda hodně majonézu, vidíte to, jo, taky s příchutě, my se rozumíme, něco, z něco, něco. Tak pak mám ještě ráda, když mají někde takovou jako citrusovou, že jakoby kyselkavá, taková limetkovo-citronová, a ještě v tom je něco takovýho tajemného.
0: Jo.
2: Tak to mám taky ráda. Jinak z té desky majonéza, ještě teda kromě toho Nočního plánu, který hrajem na Express FM, mám ráda song Mám ráda, který je taky hodně dobrý. Tak to je jenom takový můj tip, ještě něco, něco. Rozhovor si samozřejmě dejte.
0: Dneska 19.00 na Expressu. Se to stačilo na to jídlo.
2: Já to chápu, a pak mám ráda i veganskou, ona je taková sice jako na kokosu, nehodí se to ke všemu, ale taky moc dobrý.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete v Brně přes ulici Bělohorskou, je tam dopravní nehoda, kdy byl osobákem sražen cyklista. Komplikace hned dvě jsou na D8, a to ve směru na Prahu na 61. kilometru a taktéž na 23. kilometru ve směru na Prahu, kdy tam se srazily dva osobáky. Ještě si dejte pozor, ulice Nábřeží v Jirkově, okres Chomutov, i tam je dopravní nehoda dvou osobáků. Praha, tady máme asi 5 dopravních nehod na obvyklých místech, Belska a tak dále. Tak opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
4: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
5: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
6: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
7: původní komedii z divadelního prostředí
8: Smrt mu sluší.
6: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
7: V hlavních rolích
6: Michal Dlouhý
7: a Kamil Halbich.
6: Smrt mu sluší
7: ve Švandově divadle.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z Garden Party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
2: Express FM.
1: Hudba na prvním místě.

0: Za tohle s tou písničkou přijel Ben Cristoval do Trenčanských Teplic a pod basketbalovým košem vymysleli tuhle s tou písničkou s Jurajem Podmanickým. Rozhovor najdete na našem webu expressfm.cz, hledejte host Express FM.
1: Song je dobrý, takže kluci nemusí lézt kanálama a to je nádherný oslý můstek k našemu povídání. My jsme tady tento týden vyprávěli historku o slečně, která chudák zapadla do kanálu.
0: Ano.
1: A my jsme jí tady potom vymýšleli různé scénáře, jako že jí tam sežere krokodýl a co všechno se může stát, když takhle spadneš do kanálu.
0: Ano.
1: A že se musíš dávat pozor. V New Yorku teď vyšetřují taky případ lidí, kteří jsou v kanále, ale oni do něj jdou jako dobrovolně, sami. V New Yorku se snaží vyšetřit, proč skupiny mužů v noci, obzvláště ve čtvrti Williamsburg, prostě lezou do kanálu. Samozřejmě, internet už má jasno. Obzvláště New Yorkčané, kteří se tam svěřují v komentářích se svými cenami nájmů, které v New Yorku za poslední roky raketově vystřelili, takže se domnívají, že skutečně konečně dojde k nějakému tomu scénáři post-apo nebo nějakému utopickému, kdy vlastně tihleti lidé pod New Yorkem staví to skutečné město, které je a kde se pohybuješ prostě skrz ta potrubí, že asi už došlo na to, že se teda postaví město ve stoce.
0: A to je ale zajímavá jako konstrukce tohle. Jako já bych tam teda bydlet nechtěl, protože to tam jako úplně nezavání, ale asi se dá na leco zvyknout.
1: Takhle, ono jako v New Yorku to někde nezavání ani na povrchu, někde to může být samozřejmě prašťak uhoď, jestli bydlíš teda v kanalizaci nebo nad kanalizací, to je samozřejmě jedna věc, ale já myslím, že zkrátka jak ty lidi to mají, i třeba z toho Gothamu,
0: jo.
1: Že ten pingvín prostě je někde v těch stokách, tam postavil to město a ty lidi mu tam slouží a oni tam dělají ty záležitosti. A samozřejmě lidi čtou knížky a tak dále, tak si myslím, že takhle, je zkrátka v dnešní době, je to jedno z možných vysvětlení.
0: Až se jim ty lidi začnou ztrácet. Takhle, dokud ty lidi nějak jako fungují, tak je to dobrý, ale až se začnou lidi ztrácet a vlastně třeba potom najednou zjistí, že v tom New Yorku bude o kolik set tisíc lidí míň, tak vědí, kde je mají hledat.
1: A to je aspoň výhoda, že víš, kde je máš hledat.
0: No.
1: Blbě, když se ztratíš a nikdo neví, kde tě má
0: nikdo
1: hledat.
0: Nikdo neví, kde tě má hledat.
1: Takhle, radši bych se ztratila možná asi v kanálu v New Yorku, když bych věděla, že dole je třeba, já nevím, už nějaký street food nachystaný. Než bych se ztratila v americký poušti někde jakože je Route 66, to bude romantický a pak už mě nikdo nikdy neuvidí.
0: To by ale nebyl street food, to by byl kanál food.
1: A?
0: Nebo
1: aha.
0: Stoka food.
1: A myslíš si, že když bydlíš na kanál street, tak a tam je street food, ale ty bydlíš ještě v kanálu na kanál street, tak je to jako under kanál street food, nebo je to jenom kanál food?
0: Teď už si mě do toho zamotala,
1: no,
0: že jdeme o toho.
1: To je zase.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrábila za dotační podvody, za manipulace se žádostmi o podporu pro firmy v době pandemie COVID-19. Mu soud vyměřil rok a půl vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců, 2,5 roku také nesmí vést firmy. Podle obžaloby Vrábil způsobil státu škodu přes 568 tisíc korun a rozsudek je pravomocný. Expertiza potvrdila, že bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilarionovna byl kokain. Duchovního ruského pravoslavné církve v Česku zadržela policie u dálnice D6 24. května. Po dvou dnech ho ale propustila a duchovní odcestoval do Moskvy. Největší z českých favoritů v boulderingu Lukáš Makroluský postoupil na světovém poháru sportovních lesců v Praze na štvanici z kvalifikace. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do boju o medaile. Dnes jsou na pořadu kvalifikační boje v lezení na obtížnost i s bývalým mistrem světa Adama Ondry. Bude polojasno až jasno, odpoledne bude přibývat na oblačnosti, přidají se nějaké deště i bouřky a teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ve čtvrtečním Express ráno se už také podíváme na mistrovství světa ve fotbale, zatím tedy ale jenom z té stránky, která je nám nejbližší, a to je stránka hudební. Ano, Shakira má totiž vyzývatele, co se týká songu letošního mistrovství světa, tak se na to podíváme, kdo je natolik drzý, že teda se nejenom, že vyzval tu Shakiru, ale on už má i víc views, takže ono jako...
1: Hele, takhle, já když jsem se teďka před malou, ne, před hodinou projížděl,
3: ano,
1: tak vlastně každý je tady vyzývatel a řekl bych, že Shakira to jako úplně moc nevyhrává. Za mě teda, za mě. Ale kdo jsem já? Kdo by to mohl
3: odnotit? No ty jsi Václav Mašinda.
1: No ty jsi Barbara Hači.
3: No.
1: A co jako? A
3: tak,
1: nic.
3: No jo, ale naše hips taky don't lie.
1: OK.
3: A naše lips už vůbec ne.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Somber a Potential Express FM 9 hodin a 10 minut. Tak to je ona. To je ta Shakira s Burna Boyem a Die Die, oficiální song mistrovství světa v fotbale, které se odehraje, nebo rozehraje už příští týden. Musím říct, že na první dobrou jsem čekal něco víc jako Waka Waka, ale nakonec asi proč ne.
1: Asi no, já jsem taky čekala víc Waka Waka, protože jsem doufala, že by to pak mohl být ten song léta.
0: Je to takový Amapiano, trošku takový to jako africký, ale nějak se to nikam nežene, nevalí se to. Trošku nuda.
1: Trošku nuda. No a tím hlavním vyzvatelem aktuálně pro Shakiru je iShow Speed, což je dneska velice populární streamer, který je to takzvaný variety streamer, to znamená, nedělá jenom jako videohry, ale dělá to spoustu. iShow Speed navíc cestuje po světě, je velice atleticky sportovně nadaný, vyzkoušel si, já nevím, za poslední podle mě 2 roky na tý akorát taková jako cesta kolem světa v podstatě jel. Nejrůznější sporty, moc mu to jde. No a ještě k tomu navíc teďko právě přihodil taky song k mistrovství světa ve fotbale, který není, nebo řekněme, nebyl oficiálním songem, ale když ho nakonec FIFA přidala na to oficiální album, tak asi teď už ho můžeme i tak jako nazvat, jako vlastně jedním z oficiálních tracků letošního mistrovství světa ve fotbale.
0: Rozhodně, a je třeba říct, že svým pokusem tak trochu strapnil tu Shakiru, protože už má víc těch streamů nežli ona.
1: No, to je další věc, no, že to bylo takový, že za 24 hodin, myslím, viděla jsem nějaký číslo, že třeba Shakira měla 70 milionů nějakých views across social media a iShow Speed má jako, myslím, 120, ale no, stane se. A jak to zní, to je tohle?
0: Jo. No, a to je přesně takový to víc Waka Waka. Je to takový víc prostě jako pojďme všichni, fotbal je krásný, lidi si můžou zařvat, ty stadiony jsou plný, jo.
1: Jako je pravda, že to víc zavání fotbalovou hymnou nějakou, ano, přece jenom jak jsou tam tyhle ty sbory a různý takový to ole, ole, let's go, tak samozřejmě hnedko to tam frčí trošku mnohem víc. Kdybyste chtěli, samozřejmě si můžete dát celý to oficiální album Mistrovství světa ve fotbale. Na tom albu mimo jiné taky ještě třeba Lisa, je tam taky Daddy Yankee, jsou tam i Major Lazer z Nelly Furtado, No Place Like Home, je tam třeba i Lato, Shaggy, tam má nějaký track, Love Always Win, ještě vždycky to je teda jako s někým, mají tam takový jako 3-2 lidi většinou mají tam něco na starosti.
0: Nikdy v tom není nikdo sám.
1: Nikdy v tom není nikdo sám, ani jako ve fotbale není nikdo sám. Prostě je to týmová hra a tak i vlastně tohleto album je též týmovou hrou.
0: To jste řekla úplně krásně.
1: Viď?
0: Jo. A já už se těším na ty komentáře, jak ten zápas začíná vždycky od nuly a je třeba jít tomu štěstíčku naproti a trefovat ta zařízení.
1: Přesně tak, a historie se neptá, fotbal se hraje na góly a jak jsme tam dostali ten míč do té brány, takhle můžeme si dneska říct, že to nebyl úplně hezký fotbal, ale to není důležitý, hlavně, že jsme vyhráli, získali jsme cenný body a třeba i postupem dál.
0: Mluvíš o našem fotbale?
1: No, ale důležitý je to srdíčko a to je jak v muzice, tak ve sportu neuvěřitelně důležitý a v životě celkem.
2: Od pondělí do pátku
3: Babu Hači. Babu Hači a Vašek Mašinda
2: na Express FM.

0: přejete zažít na cestách se slevomatem. Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
3: Mami!
2: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
3: Vystřihovali jsme slona.
2: Vystřihovali.
3: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost.
7: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
11: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
12: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Celest, Stop This Flame na Expressu 9.27. Dobré ráno vám všem. Víš, co to je za rok? 1990.
1: Tohle je přímo 1990.
0: Jo. Vybral jsem tady tři kousky. Tři zástupce z let, o kterých se budeme bavit.
1: Tu. A to je dobrá muzika.
0: To je peckovní.
1: Devadesátky jsou dobrý.
0: No.
1: A dokonce si to začínají myslet už i ty mladý. Tak jako my dva mladí, to samozřejmě víme.
0: Ano.
1: Ale teď myslím věková kategorie.
0: Ti mladí, kteří by mohli být naši mladí.
1: Ano, mohli by být klidně našimi mladými. Věková kategorie 13 až 24 let. Na Hollywood Reporter tady koukám do článku, kde studie od Luminate, kdybyste se na to chtěli podívat, zjistila, že čím dál tím více mladých má rádo hudbu z let 1990 a dříve.
0: Mm-hmm.
1: Mají tady na to takový hezký... Mají tady na to takovou hezkou tabulku za posledních, řekněme, 5 let, jo? Mají tady v roce 2021 tahle ta věková kategorie. 55% z nich říkalo, že má nejradši hudbu svoji jako současnou z toho roku 2020+.
0: Mm-hmm.
1: A jenom 18% mělo rádo ty devadesátky. A za 5 let se to úplně prohodilo a už jenom o 10%, už jenom 44%, to je méně než polovina, má rádo tu svoji současnou hudbu, ale 25% téhleté věkové kategorie má rádo hudbu starší.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě je to jasný, vědátoři to připisují rodičům, mileniálům, kteří ty devadesátky do těch svých dětí prostě valej ve velkým a samozřejmě každý to zná, já jsem taky ovlivněná hudbou, kterou poslouchali moji rodiče. Ne, že bych to poslouchala nějak aktivně, ale zkrátka znáš to, máš s tím spojený nějaký vzpomínky a když seš na těch našich narozeninách, svatbách a tak dále a hraješ tam tu hudbu, tak samozřejmě víš, o co jde a navíc si myslím, že taky většina rádií to furt hraje do kolečka prostě.
0: Takhle
1: to,
0: jako
1: to pomíláš.
0: Takhle, já si samozřejmě pamatuju, jakou hudbu naši poslouchali, ale jako úplně, že bych tomu propadl, to teda jako rozhodně ne. Ani bych se k tomu jako už nedat vracel, ale je pravda, že to bylo, že to nebyly žádný devadesátky, jo?
1: Tak hele, ale tak třeba moje máma prostě miluje takový ty československý hity, 60., 70., 80. léta.
0: No právě.
1: A já doteďka jako miluju Marii Rotrovou, chodím na koncerty, já to mám ráda jako tady ty věci.
0: Jo, tak jako třeba jednu...
1: A i si to jako pustím dobrovolně sama od sebe.
0: Jednu čas od času písničku jako zkousnu, ale nejsem, já prostě to tak jako nemám.
1: No tak hozený. Já to mám to. A zase táta byl takový ten jako typický takový ty rockový věci, on měl rád ty Pink Floydy, ty AC/DC, si tohle, a to mám taky úplně stejně a taky si to pouštím taky dobrovolně. Kolikrát jako si říkám, to jo, co si dám a nedám si na Spotify žádný, já nevím, jako Today's Mix nebo to. Normálně jdu AC/DC, Biggest Jasně. Hits a jedu a, prostě bomby.
0: A co tam potom ten vlastně ta logika věci jako nabídne, tak přijímáš to. Necháváš to hrát jako, nebo skipuješ?
1: Ne, nechám to.
0: Jo?
1: No.
0: Okay, no. Já bych skipoval v některých věcích, teda ale samozřejmě, no.
1: No a to už já jsem vlastně jako, já už bych teoreticky mohla být ten mileniálský rodič.
0: Mhm.
1: Jo, tak dobře, tak kdybych měla děti, jako měla moje máma, tak samozřejmě už mám 20-letýho člověka, který by přesně byl postižený tady tou hudbou znova. A nebo dobře, kdybych měla taky to po 30, co ještě bylo, tak stejně bylo by mu těch 10. A taky by skoro už spadalo do této kategorie a tolik Britney Spears podle mě a Spice Girls.
0: Yep.
1: Normální 10-letý děti neslyšeli, jako by slyšeli ode mě.
0: Ale to, že se vrací jako nějaká, to, že se vrací nějaká jako stará hudba, za to můžou třeba i filmy, že jo, protože víme, že Stranger Things, ten se postaral o návrat třeba Kate Bush, která už se myslím vůbec nepočítala s tím, že by se někdy měla objevit někde v nějaký parádě a nakonec Running Up the Hill paráda. Takže...
1: No a kdo to taky teďko ale točí ty filmy, že jo? Přesně, tady ty rodiče ala mileniálský, který tam prostě dávají tady tu hudbu. Takže jo, funguje to.
0: Funguje to.
1: Funguje to, tím pádem můžeme jít říct Raburovi, že to je úplně v pohodě, že taky i tady ta Jen 13 až 24, která nás poslouchá, takže se tím nemusíme stresovat. Že můžeme pouštět dál věci nový, ale když tam sem tam přihodíme něco z archivu, oprášíme, tak se nic nestane.
0: Je to pravda.

Express FM. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jenom několik dopravních nehod probereme. D1, 216. kilometr ve směru na Brno. Máme tam dopravní nehodu dvou osobáků. Další komplikace je na 35. v Litomyšli, ulici Kapitána Jaroša, tedy průtah Litomyšlí, dopravní nehoda dvou osobáků. Praha, D10, první kilometr ve směru na Prahu, to je příjezd, je tam osobáka motorka v sobě. A také D8 mezi 24. kilometrem a 23. je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: původní komedii z divadelního prostředí
0: Smrt mu sluší. Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
1: V hlavních rolích
0: Michal Dlouhý
1: a Kamil Halbich.
0: Smrt mu sluší
1: ve Švandově divadle.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CRV, ZRV a HRV až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Míša už je tady, už nemůžeme o ní drbat. To nevadí.
1: Je, a já jsem, no, to nevadí. Tak to nechám, zítra tady ještě budem, tak necháme to na sedmou.
0: Dopovíme si to.
1: Jo, zítra si to dopovíme.
0: Bylo to fajn. Leco jsme probrali, snad jsme někoho pobavili, nezalepili jsme našim posluchačem jenom ústa, takzvaně jsme jako uspokojili.
1: Snad jo. A já vás pobavím, protože já jsem ještě na TikToku viděla takový sestřih vtipů o mužských přirození, tak vám řeknu ty vtipy a uvidíte, jak se vám budou líbit. A když tak můžeme hlasovat a třeba můžu říct zítra nějaký do vysílání, když bude ten pátek.
0: Počkej, ty fory budeš vyprávět teďka nebo potom? Nebo...
1: No teďko, až se vypnou ty mikrofony, tak jo. Já vám povyprávím ty tři vtipy a uvidíme, jestli se jim zasmějete. A když jeden projde jako výběrovým řízením, tak ho můžu říct zítra do vysílání.
0: No tak dobrá.
1: Že bychom už takhle nalákali na zítřek, jakože
0: jo.
1: Možná jo a možná ne, uslyšíte vtip.
0: Že bude pátek v opindourech.
1: No, tak lepší, než když je na...
0: Dobře.
1: Nebo
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Karel Havlíček se stane ministrem hospodářství od 1. ledna 2027. Druhému muži hnutí ANO a prvnímu vicepremiérovi vlády se tak splní dlouhodobý sen posílit ministerstvo průmyslu a obchodu jak na domácí, tak na zahraniční scéně. Izrael a Libanon se včera dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Čeští fotbalisté v noci odehrají generálku na mistrovství světa. V New Jersey nastoupí proti Guatemale. A co se týká počasí, tak dneska bude polojasno až jasno. K večeru může v západní polovině Čech zapršet. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Excuse me.

Temper City, Self-Aware. To je to, co jsme teďka slyšeli na vlnách Express FM, kde vás u dopoledního vysílání zdraví a vítá Míša Tůmová. Co nás dneska čeká? Dneska nás čekají novinky od Didyho Bejvalky, nebo si řekneme, co pálí Ace Prokyho, nebo taky hluboký zamyšlení od Alice Coopera. Dojde ale i na kvízovou otázku někdy po 11. Takže stay tuned na vlnách Express FM.

0: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Scissor Sisters, Comfortably Numb na Express FM. Půjdeme se podívat, co je novýho u toho Diddyho, nebo teda konkrétně u jeho bejvalí. Americká R&B zpěvačka Cassie, kterou můžete znát třeba z hitu Me and You, definitivně opustila Spojené státy. Ve svém novém soudním prohlášení potvrdila, že žije v zahraničí a do Ameriky už se nikdy nehodlá vrátit. Její rozhodnutí přichází rok po ostře sledovaném soudním procesu s jejím bývalým partnerem, rapperem Seanem Diddy Combsem, proti kterému loni v květnu osobně svědčila. Diddy byl na podzim loňského roku odsouzen ke 4 rokům a 2 měsícům vězení za trestný činy spojený s prostitucí. Cassie už před vynesením rozsudku přiznala, že má obrovský strach z pomsty ze strany Diddyho nebo jeho lidí a obává se o bezpečnost svojí rodiny a 3 dětí. Přestože zůstává americkou občankou, tak místo svého nového domova z pochopitelných důvodů tají. Já upřímně být jí, tak já ani neřeknu, že jsem v zahraničí, prostě neříkám vůbec nic a upřímně rozumím tomu, proč se ho bojí. Všichni se ho bojíme. Tohle je Cassie společně s Diddym, Must Be Love.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Pexeso. Do it better.

Kendrick Lamar si za All the Stars na Express FM. U těch rapperů ještě zůstanem. 37-letý rapper A$AP Rocky se v novém rozhovoru pro magazín Vibe rozpovídal o svém rodinném životě s Rihannou. Pár spolu vychovává dva syny a 8měsíční dceru. A Rocky přiznal, že otcovství je pro něj absolutně vším. Zároveň se ale dobře uvědomuje, v jakém luxusu jejich děti vyrůstají a že na ně veřejnost bude automaticky nahlížet jako na takzvaný nepo babies, tedy děti slavných rodičů, který mají cestu životem umetenou. Aby je udržel nohama na zemi, tak plánuje u nich tvrdě pěstovat disciplínu a pokoru. A našel na to docela svérazný recept. Chce totiž, aby jeho děti trávily co nejvíc času se svými bratranci a sestřenicemi z drsnějších poměrů, kteří je spolehlivě udrží ve střehu a nenechají je spichnout. Hrozně hezký přístup, si myslím, zdravej a dost ojedinělej v tomhletom bohatém hudebním průmyslu. My se ho pustíme. Dáme si A$AP Rockyho se Skeptou. Praise the Lord, the shine.

0: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
1: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
2: Mami!
1: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
2: Vystřihovali jsme slana.
1: Vystřihovali?
2: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
3: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Music. First. Express FM.

0: It's gonna be a...
1: Hello Parks, Get Go, krátce před 11. na vlnách Express FM. 78letý rokový veterán Alice Cooper před příchodem virtuálních rokových hvězd všechny varuje. To mluvíme o AI. V novém rozhovoru pro Sirius XM popsal, jak snadné by dnes bylo vymyslet si fiktivního muzikanta, dát mu skvělý drsný vzhled a pojmenovat ho třeba Starboy a přikázat počítači, ať jeho hlas zní jako třeba kombinace Toma Pettyho a Freddieho Mercuryho. AI by pak bez problému napsala celý album pro umělce, který ve skutečném světě vůbec neexistuje. Cooper ale upozorňuje na obří právní i etický háček. Pokud by taková deska měla obří úspěch a prodávala se, tak kdo by vlastně měl dostat ty peníze, když jako člověk, který zadal příkaz do počítače, nenapsal ani notu? Podle něj navíc robotickým celebritám chybí to nejdůležitější. A to je prožitá lidská zkušenost. Umělá inteligence totiž nikdy nebyla zamilovaná, nikdy neměla zlomený srdíčko, neprocházela si žádnýma depresema, prostě nemá jako z čeho reálného brát. Neví, co je to hněv, co je to čistý štěstí, prostě absolutně emotionless. Bez emocí a bez duše. Podle něj tahleta hudba nakonec vždycky zemře. A já souhlasím. My si dáme muziku, kterou naspívala Lord. What was that?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých českých městech. Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcí získat 75 miliard dolarů, což je přes 1,5 bilionu korun. Oznámila to včera v materiálech pro burzovní komisi. Půjde tak o největší nabídku akcí všech dob. Basketbalisté New York Knicks zvítězili v úvodním utkání finálové série NBA na palubovce San Antonio Spurs 105-95, když zápas zakončili šňůrou 11-0. A dneska bude polojasno až jasno, k večeru může v západní polovině Čech zapršet. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jim Legacy, I don't know na Express FM. Pokud už vyhlížíte víkend, který je za rohem a nechystáte se v sobotu na Seznam Fest, tak mám doporučení na jinou super akci, a to na mistrovství světa v broušení skla.
1: Proč by mě mělo zajímat nějaký broušení skla?
0: No, protože už od zítra až do neděle se můžete zúčastnit téhletý prestižní události, která se koná půl hodiny od Prahy v Nižboru u Berouna, a vyzkoušet si na vlastní ruce práci sklenáře a brusiče a něco si sami vyrobit. A u toho si v pátek poslechnout Michala Pavlíčka nebo v sobotu Eddie Stoilou. Tuhle skvělou akci pořádá sklárna Rickl a vy se můžete dočíst víc na jejich webu visitruckl.com. A když už jsem o nich mluvila, tak si je i pustíme. Eddie Stoilou, Your Life is a Mess, právě teď.

0: Na vlnách Express FM posloucháte skvělou kapelu Garbage, Only Happy When It Rains. Před námi je taky FKA Twix nebo 21 Pilots za chvilku a doufám, že jste připravení, protože vás otestuju. Hudebně samozřejmě.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
9: Express FM.

Tohle to byly 21 Pilots, The Contract na Express FM, kde se dostáváme ke kvízový otázce. Já doufám, že jste ready se svýma hudebníma znalostma a nastražíte uši a že to budete vědět. Jdeme rovnou na to. Britská kapela Placebo natočila v roce 2003 cover jedné z nejslavnějších skladeb manchesterské postpunkové scény a přetvořila ji do ponuré glamrockové podoby. Po 20 letech se pak originál vrátil na vrchol hit parád díky populárnímu americkému seriálu. Já vám pustím ten cover.

No a moje otázka zní, jak se jmenuje ta píseň a kdo ji původně naspíval? Víte? Nebo věříte, že tušíte? Svůj tip mi pošlete na 602 604 903.

Doja Cat a Jealous Type na Express FM, kde jsem vám pouštěla ukázku skvělého coveru od Placebo. Ptala jsem se, co to je za píseň a kdo ji původně naspíval. A správnou odpověď mi zavolal Tomáš a z SMS-ek byla nejrychlejší Nicky, ale věděli třeba taky Katky a Honzové, že je to Kate Bush Running Up That Hill. Jste skvělý. Tahle ta píseň patří k největším klenotům popové historie. Její cesta na absolutní vrchol trvala bezmála 40 let. Když v roce 85 vznikala, tak Katy původně pojmenovala Deal with God, neboli Dohoda s Bohem. A vydavatelská firma ji ale donutila ten název změnit, protože měla panický strach, že nábožensky založený země, jako je Itálie nebo Irsko, tak tu skladbu v rádiích okamžitě zablokujou. Zatímco doma v Británii tehdy se sadila z prvního místa i Madonu, tak Amerika ji dlouho ignorovala, protože zpěvačka odmítala jezdit do zámoří na promo a koncerty. Skutečný celosvětový triumf tak přišel až v roce 2022, tedy po necelých 40 letech díky sci-fi hitu Stranger Things, kde tahleta pecka zachránila život jedný z hlavních postav. Skladba pak vystřelila na první místo hitparád a Kate Bush se stala vůbec první ženou v historii, která dobila britský žebříček s písní, kterou si sama napsala, naspívala i kompletně vyprodukovala. A dočkala se toho ohlasu po těch 40 letech. Jdeme si to pustit. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

see you.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Studio G-Son v Atwater Village v Los Angeles je místo, kde skupina Beastie Boys napsala a nahrála skladby Check Your Head, Ill Communication a další. Otevřeno bylo v roce 1991 a později se stalo domovem labelu Grand Royal skupiny Beastie Boys a také oděvní řady X-Large rapera Mike D. Prostor, který skupina nevyužívá už asi 15 let, nyní dostane nový život, a to díky Adamu Englanderovi, který plánuje přestavět studia na kulturní místo. Nabídne domov pro představení, promítání, workshopy, DJské sety, galerijní večery, zkoušky a komunitní programy. Přičemž kampaň na Kickstarteru by měla být spuštěna ještě tento měsíc. Superkapela Drink the Sea chystá novou desku a turné po státech a Evropě. Kdo je v téhle partě muzikantů? Kapelu tvoří bývalý kytarista R.E.M. Peter Buck, Barrett Martin ze Screaming Trees a Alan Johannes ze skupin Eleven a Queens of the Stone Age a také Duke Garwood a Lisette Garcia. V říjnu vydají svoji albovou trojku a turné bude obstřelovat Česko prakticky ze všech stran, ale k nám nezamíří. Elon Musk poté, co se pohádal s Billie Eilish, má nový spor, a to se zpěvačkou Doja Cat. Ta chtěla, aby se na síť X vrátila možnost zveřejňovat zvukové zprávy na svém feedu. Ale nenapsala milou žádost, spíš to vypadalo, že si pod vlivem alkoholu vylila zlost. A tak na Xku lítali šimpanzi, žabí postavy a že má obličej, jako by ho někdo namaloval z paměti. Elon Musk zareagoval jen v tom smyslu, že Doja Cat není nejostřejší tuška v penále a dál se rozhodl nevyjadřovat.
0: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pražský městský soud dnes rozhodl o rehabilitaci disidenta a někdejšího ministra vnitra Jana Rumla. Bývalý politik strávil na počátku 80. let přes 10 měsíců ve vyšetřovací vazbě kvůli organizování kurýrní kamionové pošty mezi Prahou a londýnským nakladatelstvím Palach Press. Policie ho obvinila z podvracení republiky. Již v roce 79 ho také zadržela s tím, že je podezřelý z teroru. V celé zůstal několik dní. V obou případech postupovali policisté podle soudu nezákonně. Kvůli situaci na Blízkém východě zaznamenalo zvýšení nákladů 86% českých stavebních firm. V průměru jim vzrostly o 15,3%. Boje v Perském zálivu mají vliv na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. České volejbalistky po včerejší výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v Nankingu podlehly 0-3 po setech 22-25, 22-25 a 20-25. A co se týká počasí, tak dneska bude polojasno až jasno. K večeru může v západní polovině Čech pršet. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša. Pokračujeme s hudbou, před námi jsou Editors.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle to je Tuvalu, I'm Your Girl, Right? Na vlnách Express FM. Kapela něco je v skutku něco, ale v tom dobrém slova smyslu. Jsou skvělí a proto je taky hrajem a i proto si je pozvala kolegyně Veronika na rozhovor, aby je vyspovídala o všem možným i nemožným. Třeba klidně o majolce.
1: To ani možná nedokážu popsat, ale majonézu prostě miluju úplně od malička. Možná, že když jsem byla dítě, tak fungovala jako taková zástěrka na jídla, které mi nechutnaly a díky pořádný porci majonézy jsem je dokázala sníst. No a čím jsem dospělejší, tím víc mě začaly bavit různý příchutě majonézy a hrozně ráda mám, když jdu někam třeba na jídlo a tam mají svůj jako signature majonézu podle jejich podniku a já si fakt myslím, že majonézy není nikdy dost. No, včera jsem byla v restauraci a dala jsem si tam bůček a stejně jsem si k němu objednala majonézu, takže asi tak.
0: Tak ale to už je jako tuk s tukem, to je masakr. Já teda majolku milu úplně taky, ale vzhledem k tomu, že mám pocit, že po každý lžičce přiberu 200 kilo, tak si kupuju lajtku. Ale stejně ji mám ráda. Jinak pokud chcete slyšet celý rozhovor, který se netýká jenom majonézy, tak si ho můžete naladit dneska večer po Express Driveu, čili od 7 hodin, nebo si ho můžete dát klidně už teďka, a to na našem webu expressfm.cz.

0: Tohle je vypsaná fixa. Bylo to jistý na Express FM, kde je taky jistý to, že za chvilku budeme pokračovat s opět tou nejlepší hudbou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
7: Express.
8: Music first.

Tohle to je krásný hlas znovu zrozené britské zpěvačky Lolly Young v tracku From Down Here. Dneska je to 43 let, co kapela The Police odstartovala čtyřtýdenní pobyt na vrcholu ostrovního žebříčku se svým největším hitem Every Breath You Take. Pro kapelu to bylo pátý a poslední number one v domácí hitparádě. Autor a frontman The Police, Sting, získal za píseň Grammy v kategorii Song of the Year a celá kapela pak ovládla kategorii Nejlepší popový výkon. Tahle ta píseň zní jako ta nejromantičtější milostná balada, kvůli který lidi na koncertech zapalujou ty zapalovače a hrajou si ji na svatbách, jenomže ta realita nemůže být dál od pravdy. Frontman Sting tenhle ten megahit z roku 83 napsal na Jamajce po rozchodu se svojí první manželkou, no a otevřeně přiznává, že je to ve skutečnosti píseň o chorobné žárlivosti, posedlosti a neustálém sledování. Ten sladký text o tom, že uvidí každý tvůj nádech a každý tvůj krok, totiž nepatří zamilovanému chlápkovi, ale nebezpečnému stalkerovi. Sám Sting se prej mohl potrhat smíchy, když v televizi sledoval jiný hudebníky, jak píseň zpívají s hlubokým milostným prožitkem a absolutně jim unikal ten sadistický podtext. Mimochodem, pravý význam písně dlouho nedocházel ani bubeníkovi kapely Stuartu Copelandovi. Každopádně tenhle ten hit definoval osmdesátky a my si ho teď připomeneme. Tuhletu stalkerskou hymnu Police, Every Breath You Take.

Tohle to je Fred Again a jeho track Delilah, taneční track, třeba jste si ji trsli. My teďka úplně změníme žánr a podíváme se do Skotska za partou Franz Ferdinand. Oni nám pošlou teďka do Eteru single s názvem Audacious a podle frontmana Alexe Capranose je to ta nejlepší medicína na existenciální krizi. Skladba je totiž o momentech, kdy máte pocit, že se kolem vás hroutí samotný smysl bytí. Jo, to je hodně deep. Capranosův recept je jednoduchý. Místo propadání panice máme ukázat osudu pomyslnej, vztyčenej prostředníček a zařvat dík, ale dneska ne. Hudebně je track postavený na skvělém kontrastu, kdy jsou sloky záměrně suchý a tichý, aby se pak zlomily do obřího glamrockového refrénu, který vás okamžitě donutí tancovat po obýváku. A o produkci se postaral Mark Ralph, který s kapelou dělal už na jejich úspěšný desce z roku 2013. Tak pojďme s Franz Ferdinand zvednout ten prostředníček. Není to bohulibá činnost, ale někde je to fakt potřeba. Tady je track Audacious.

0: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Generation a Young Lean Storm 2, tak se jmenuje ten track, který jsme teďka slyšeli na Express FM, kde se blížíme pomalu ale jistě k jedné hodině, což znamená, že si jdeme dát fun fact nakonec. Věděli jste, že existuje vědec, který se dobrovolně nechal bodat hmyzem, aby zjistil, který bodnutí bolí nejvíc? Justin Schmidt proměnil svoje vlastní tělo ve výzkumný nástroj, aby vytvořil Schmidtovu stupnici bolesti a zjistil, že nejnesnesitelnější bodnutí ze všech způsobuje jihoamerický mravenec býčí, což popsal pocit, jako by ho někdo střelil. Tak já pro změnu testuju stupně bolesti od kluků, když s nima randím a oni mi pak ublížejí. A nejvíc to zatím bolelo od Milana z Jižní Moravy, kdyby vás to zajímalo. Na tůmové stupnici bolesti tomu dávám 8 z 10. Tady tím skvělým oversharingem, což je něco, na co trpím, se rozloučím a těším se na vás zase zítra od 10 do 1. Páčko.
1: Express.
2: Express FM.

0: Arénu pro zápasy MMA, jejíž stavba začala na jižním trávníku Bílého domu k Eiffelově věži. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat trvalé i po soutěži MMA Ultimate Fighting Championship, která se uskuteční 14. června na Národní den vlajky a v den Trumpových 80. narozenin. Na světový pohár ve vodním slalomu v Praze, který se uskuteční od pátku do neděle v Troji, bude český tým kompletní. Reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší věří, že to některý z jeho svěřenců dotáhne na medaili. V Česku se v závěru týdne bude střídat deštivé i slunečné počasí. Přehánky se objeví od západu během dnešního odpoledne. O víkendu se očekává polojasno a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů Celsia. Bylo 13 hodin, ze studia Rádia Express FM vás zdraví Veronika, přeju vám krásný čtvrtek a příjemný poslech.
1: Rádio Express FM.
2: Express FM.

runway. Tak to byla dvojice Lady Gaga a Doechii a jejich single Runway z filmu Ďábel nosí Prádu 2. Ještě jednou vás zdraví Veronika, doufám, že se máte krásně. Daliborové mají svátek, takže všechno nejlepší za vámi. No a my dneska budeme mít u nás ve studiu opět hosty, tento týden jich docela požehnaně. A tentokrát přijde kapela, která natočila novou naprosto mimořádnou desku Majonéza. A je to skupina Něco Něco, já si k tomu dostanu v této hodině. Hrát si teď budeme Muse a budeme si hrát taky Rizzle Kicks.

0: britská dvojice Rizzle Kicks, která v roce 2012, když vyšla tahle píseň, byla ještě hodně mladá a hodně neklidná, tak už je podstatně starší a trošku klidnější. Teď tu mám takový možná tajný tip pro všechny z Hodonínska, protože na soukromém poli u Šardic jeho majitel vystříhal obrovský, ale obrovský srdce z vlčích máků. A když si půjčíte nebo prostě vezmete dron a uděláte si fotky, tak to můžete poslat někomu, koho máte rádi, a bude z toho opravdu hezký pokoukání. Tak to byl takový malej tip na iDnes.cz, najdete ty fotografie. Gracie Abrams, Mumford & Sons a taky Chemical Brothers, to je náš hudební program pro příští minuty na Express FM. Hezký poslech.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
4: Mami!
3: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
4: Vystřihovali jsme slana!
3: Vystřihovali?
4: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
5: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Music. First. Express FM.

0: Tak to byly Mumford & Sons, Blind Leading the Blind. Slepý vede slepého, nebo slepí vedou slepý, možná tak. Teď bych vás ráda pozvala na něco hodně barevného a je to Festival Arena 2026, který pořádá divadlo bratří Performanů. Tento rok ta jejich krásná dřevěná obrovská scéna vyrostla v Praze na ostrově Štvanice. Je to vlastně velmi blízko Lávky Holka. Pokud jste byli třeba na United Islands, už jste se dovnitř mohli podívat, protože už tam ta krásná, no ona to není aréna, je to velikánská bouda, už tam stála. No a začíná se dneska, začíná se metaforickým ptačím sněmem Petra Formana, ke kterému se od 9. června připojí vizuálně netradiční anatomie touhy od francouzského umělce Borise Gibého a pak dále a dále a dále a dále. Večery pod širým nebem se tam budou konat, na lodi tajemství bude také program, budou to prostě zážitky, na které se nezapomíná. To slavnostní zahájení proběhne až 9. června, to je příští úterý, od 18 hodin na Štvanici. Takže srdečně zvu, protože divadlo bratří Formanů tady pořádá prostě nevídané věci. A kouzelné a pohádkové. Budeme si hrát Chemical Brothers, Swoon, a taky si zahrajeme skupinu Paramore.
1: Express FM.

0: Tak to byly Chemical Brothers na Express FM. Zdraví vás Veronika, hezké odpoledne. Skupina Něco Něco vydala před pár dny své čtvrté album, jmenuje se Majonéza, a ta deska budí oprávněný rozruch, protože je to jednak deska naprosto výborná, ale hlavně se s tou Majonézou Něco Něco vydali trochu jiným směrem, protože dost zrychlili, přitvrdili, jsou takový jako hodně divoký teďka, taky jako postpunkový. Je to deska kratičká, má jenom 23 minut, ale je úplně boží od začátku do konce. Má to strašně cool retro zvuk a skvělý texty, takový jako pichlavý témata, se kterýma se Něco Něco vypořádávají s nadhledem a taky s humorem, ale jako poukazujou na věci, které jim třeba vadějí. Křtít se ta deska bude 9. června, což máme už příští úterý v brněnském kabinetu Mus, a o týden později 16. června v pražském prostoru Meat Factory. Ale ještě předtím, už dneska večer, v 19 hodin, k nám přijdou dva ústřední členové Něco Něco, manželé Alžběta Tkáč Trusinová, kytarista Tomáš Tkáč, pak mají do party ještě bubeníka, švestku a Vaška, myslím, že se mne je Václav. No a budeme si povídat o jejich posedlosti jídlem, o výhodách i nevýhodách hudebního manželství, o tom, kdy se Alžběta poprvé podívala na Sněžku a tak dál a tak dál. A tady je krátká malá ukázka o velké posedlosti Alžbětině, a to je právě ta majonéza, která je jim nejoblíbenějším jídlem.
1: To ani možná nedokážu popsat, ale majonézu prostě miluju úplně od malička. Možná, že když jsem byla dítě, tak fungovala jako taková zástěrka na jídla, který mi nechutnaly, a díky pořádný porci majonézy jsem je dokázala sníst. No a čím jsem dospělejší, tím víc mě začaly bavit různý příchutě majonézy a hrozně ráda mám, když jdu někam třeba na jídlo a tam mají svůj jako signature majonézu podle jejich podniku, a já si fakt myslím, že majonézy není nikdy dost. No, včera jsem byla v restauraci a dala jsem si tam bůček a stejně jsem si k němu objednala majonézu, takže asi tak.
0: Takže asi tak. Tak poslouchejte, dnes večer po 19. hodině budeme si z desky majonéza taky hodně hrát, a teď si pustíme single, který máme aktuálně v naší rotaci, a je to single nazvaný Noční plán. Express FM.

0: teď.
1: Tak to jsou něco, pokud se vám tahle kapela hodně líbí, tak dnes večer ji můžete vidět na Budějovickém Majálesu, já se přesně podívám, kdy vystupují. Každopádně to není jediný festival v tomto týdnu, kde se ukáží, budou taky například na festivalu Kamenice, a to tuto sobotu už velmi brzy ve 14.30, takže si přivstaňte po tom pátku a můžete zažít něco. A k tomu ještě něco. A dneska večer máme tady, ještě jednou připomínám, od 7. večerní. Jdeme si zahrát Paramore Brick by Boring Brick a já se podívám na ten Budějovický Majáles, který probíhá dnes a taky zítra.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Jak už jsem zmiňovala, v Českých Budějovicích probíhá Majáles, probíhá celý tento týden. Veškeré akce, veškerý program je přístupný všem a zadarmo. Vstupné je dobrovolné, můžete přispět, ale jinak ta kvalitní kultura je tady pro všechny. Co se týká toho dnešního programu, tak něco vystoupí na Sokoláku, což je Sokolský ostrov ve 21.15, takže tím jsem odbyla to, co jsem slíbila. A zítra je program taky naprosto boží, protože tam zahraje Cringe Prince na hlavní stage, tedy pardon, na vedlejší, na malé, a na hlavní Miaulau, Dukla a taky slovenský Fulcrum. Takže pokud jste z Českých Budějovic nebo z blízkého okolí, rozhodně se vypravte na Majáles, bude tam zábava, přeju vám, ať vám přeje počasí. A hrát si budeme Troje Sivána, taky Fisher, a pustíme si pravidelnou letní rubriku, která pro vás může být inspirací na výlety po Česku, a je to rubrika, kterou pro vás připravuje Michal a jmenuje se hashtag Nebudu doma.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
1: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
2: V hlavních rolích
1: Michal Dlouhý
2: a Kamil Halbich.
1: Smrt mu sluší
2: ve Švandově divadle.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Od 1. června je v Metropolis Ličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
10: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
10: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
11: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Express. Music first.
14: Express

0: Hashtag nebudu doma. Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jeho český kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným seznamu UNESCO. Tam též najdete i Holašovice, vesnice ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázeňské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lohotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Láká vás jeho český kraj, pak si zamilujete rezort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: O složení české delegace na summitu NATO se v pondělí na jednání vlády zřejmě nerozhodne. Podle informací Novinek hodlá premiér Andrej Babiš otázku, zda s ním a členy vlády pojede 6. července.

0: V závěru týdne bude střídat deštivé i slunečné počasí. Přehánky se objeví od západu během dnešního odpoledne a večer. O víkendu se očekává polojasno a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů Celsia. Bylo 14 hodin, posloucháte odpoledne na Express FM od mikrofonu rádia. Vás zdraví Veronika Kloušková, přeju vám hezký den a taky hezký poslech. Hrát si budeme Coldplay a potom Calvina Harrise.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

Celý tento týden společně soutěžíme o vstupenky na Léto na zámku, což je akce, která proběhne o příštím víkendu v zámecké zahradě v Roztokách u Prahy. Dávala jsem vám volné vstupenky na páteční fast food orchestra a dneska mám pro vás dvě volné vstupenky na představení Na stojáka, na stand-up komedy, do které se zapojí Iva Pazderková, Karel Hynek a také Daniel Čech. Takže pokud chcete si užít srandu tohoto typu, tak poslouchejte dál, protože za chvíli přijde soutěž a teď si jdeme poslechnout Holly Humberstone. Tady máme To Love Somebody.

Příští pátek a příští sobotu proběhne Open Air Festival Léto na zámku, který se koná v Roztokách a vždycky otvírá tu letní sezónu. Koná se v zámecké zahradě, čítá koncerty pod širým nebem, různé tematické workshopy. Je to vlastně akce pro celou rodinu. Příští pátek můžete vyrazit na koncert Fast Food Orchestra, který se bude konat od 8:30, no a sobota, to už bude celodenní program, bude tam garden party, bude tam promítání animovaného seriálu Trnkova zahrada, bude tam povídání o významu herbářů a taky o nejstarším herbáři sušených rostlin v Česku, bude tam přednáška. No a celé to vyvrcholí představením a show Na stojáka, a to v podání jednak Ivy Pazderkové, ale taky Karla Hinka a Daniela Čecha. Já tu mám Na stojáka dvě vstupenky na stojáka pro jednoho z vás, takže si můžete zasoutěžit. Soutěž bude SMSková, psát můžete na číslo 602 604 903, podepište se do té zprávy. A moje dnešní soutěžní otázka se týká Ivy Pazderkové. Mě by zajímalo, ve kterém seriálu z prostředí teenagerů si Iva Pazderková zahrála maminku Tomase Šona Pšeničky. Já totiž na ten seriál na OnePlay právě koukám a moc mě baví. Tak pokud jste ho viděli, tak mi napište jeho název. To je všechno, takhle jednoduchý. Hrát si budeme Nimino Shaking Things Up.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Červené víno na světlém koberci?
3: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vystřihovali jsme slana.
4: Vystřihovali.
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
10: Seznam slaví 30. narozeniny. A místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
11: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
12: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Tak to byly Nothing But Thieves, kteří vystoupí na festivalu Rock for People, který proběhne už v příštím týdnu na hradeckém letišti v 360 parku. Ještě stále tu mám vstupenky na show na stojáka, která proběhne v Roztokách nedaleko Prahy už příští sobotu za účastky Ivy Pazderkové, Karla Hinka a Daniela Čecha. On mi totiž jeden posluchač odpověděl správně, tedy ten první, ale je ze Zlína, takže to má hodně daleko, tak to přenechal dalšímu soutěžícímu. Takže ještě jednou otázka. Ptala jsem se na Ivu Pazderkovou, ve kterém seriálu, který měl dokonce dvě série, seriálu z prostředí střední školy, si Iva Pazderková zahrála maminku Tomase Šona Pšeničky. Dám takovou nápovědu. Ono se to odehrává v tom krásném baťovském Zlíně. Ty kulisy, ty exteriéry jsou opravdu nádherné. Moc hezky se na to kouká a v hlavní roli účinkuje představitel Jiřího Straky, tedy spartakiádního vraha Maximilián Kocek. Tak větší nápovědu už vám dát nemůžu, tak ještě číslo 602-604-903. A seriál je to skvělý, moc doporučuji. Já jsem vlastně z nouze jsem se na něj začala koukat, protože nějak jsem nevěděla, jako po čem sáhnout. A docela jsem se do toho zažrala, už jsem u 6. dílu a moc mě to baví, takže doporučuji, za chvíli vám teda řeknu, jak se to jmenuje samozřejmě.
1: Express FM.

0: Tak už to samozřejmě mám spoustu dobrých odpovědí, ale musím vám prozradit název toho seriálu, který vám ještě dlužím, na který se koukám, a je to seriál, který má samozřejmě cílovku teenagery, mladé publikum, ale baví mě. Jmenuje se Sex O'Clock, trošku mi to připomíná Sex Education, zahraniční seriál, vidět ho můžete na platformě OnePlay, běžel taky na TV Nova a líbí se mi na něm, že tam hraje spousta neokoukaných tváří a že to nešustí papírem, hodně se u toho jako bavím, kolikrát se jako opravdu nahlas směju. No a co se týká teda ještě Tomase Šona Pšeničky, o kterém byla řeč, který tam hraje, tak toho můžete vidět taky v souvislosti se Zlínem a Baťou v nové inscenaci Klan Baťa v muzikálu, který se u příležitosti 150. narozenin Tomáše Bati právě zkouší a premiéru bude mít už 16. června na letní scéně muzea Kampa. Dále, kromě Tomase Šona Pšeničky, tam uvidíte třeba Oscara Hesse anebo Daniela Krejčíka a další. Tak to byl ještě takový jako divadelní tip na léto a hrát si teď budeme Maggie Rogers. Je to její první známá skladba a jmenuje se Alaska.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Tak když se vám pusa změní v samopal. Eminem a Juice WRLD, Godzilla. Mám tu pro vás takový docela zajímavý, řekla bych, velmi exkluzivní tip a nevšední na tento víkend, protože v Nižboru u Berouna, což je zhruba půl hodiny od Prahy autem, je sklárna Rikl. A v této sklárně Rikl proběhne mistrovství světa v broušení skla. I s kulturním programem. Sejdou se tam světové i místní sklářské elity na této prestižní události, která představuje vrcholné mistrovství v uměleckém broušení skla. A samozřejmě tahle ta soutěž navazuje na dlouhou tradici českého sklářství, která je dlouhodobě jedním z pilířů kulturního dědictví a řemeslné dokonalosti. No a co se tam tedy bude dít? Ta sklárna Rikl bude otevřená hudbě a všem, bude tam doprovodný program pro celou rodinu. Můžete si tam vyzkoušet práci skláře a brusiče. Něco si tam sami vybrousit. No a budou tam komentované prohlídky, k jídlu tam bude street food a hlavně tam budou večerní koncerty. V pátek zahraje Michal Pavlíček a sobota bude patřit koncertu Eddie Stoilov. Více informací na visitrikl.com. No a za chvilku tu máme další hudbu, Red Hot Chili Peppers anebo Skrillexe.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express.
5: Express.
4: Express FM.
6: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
7: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
2: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
7: V hlavních rolích
2: Michal Dlouhý
7: a Kamil Halbich.
2: Smrt mu sluší
7: ve Švandově divadle.
8: Showroom kávovarů Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
15: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
16: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
18: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Potisk, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
20: Music. First.
21: Express FM.

0: Tak to byl Skrillex. Ještě ráda bych vás jednou pozvala na dnešní večerní rozhovor, který proběhne o 19. hodiny. Bude to rozhovor s něco něco, dorazí Alžběta Tkáč Trusinová, zpěvačka, také kytarista něco něco, Tomáš Tkáč, a povídat se budeme hlavně o majonéze. Proč o majonéze? Protože tak se jmenuje jejich čtvrtá nová skvělá deska. A takže zvu srdečně k poslechu našeho rozhovoru, budeme si od něco něco taky hodně hrát. A teď už předávám slovo Vaškovi Mašindovi, protože ten pro vás připravuje takovou krátkou rubriku hudebních zpráv. Express,
1: Express, Express. Hudební zprávy. Music News.
2: Studio G-Son v Atwater Village v Los Angeles je místo, kde skupina Beastie Boys napsala a nahrála skladby Check Your Head, Ill Communication a další. Otevřeno bylo v roce 1991 a později se stalo domovem labelu Grand Royal skupiny Beastie Boys a také oděvní řady X-Large rapera Mike D. Prostor, který skupina nevyužívá už asi 15 let, nyní dostane nový život, a to díky Adamu Englanderovi, který plánuje přestavět studia na kulturní místo. Nabídne domov pro představení, promítání, workshopy, DJské sety, galerijní večery, zkoušky a komunitní programy. Přičemž kampaň na Kickstarteru by měla být spuštěna ještě tento měsíc. Superkapela Drink the Sea chystá novou desku a turné po státech a Evropě. Kdo je v téhle partě muzikantů? Kapelu tvoří bývalý kytarista R.E.M. Peter Buck, Barrett Martin ze Screaming Trees a Alan Johannes ze skupin Eleven a Queens of the Stone Age a také Duke Garwood a Lisette Garcia. V říjnu vydají svoji albovou trojku a turné bude obstřelovat Česko prakticky ze všech stran, ale k nám nezamíří. Elon Musk poté, co se pohádal s Billie Eilish, má nový spor, a to se zpěvačkou Doja Cat. Ta chtěla, aby se na síť X vrátila možnost zveřejňovat zvukové zprávy na svém feedu. Ale nenapsala milou žádost, spíš to vypadalo, že si pod vlivem alkoholu vylila zlost. A tak na ich sku lítali šimpanzi, žabí postavy a že má obličej, jako by ho někdo namaloval z paměti. Elon Musk zareagoval jen v tom smyslu, že Doja Cat není nejostřejší tuška v penále, a dál se rozhodl nevyjadřovat.
1: Express FM. Novinka. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanci dnes navrhli na udělení státního vyznamenání bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo fotbalistu Patrika Šika. Seznam jmén schválených sněmovnou není pro prezidenta závazný. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Grand Slamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva. Zápas začne ve 14:30. Dnes odpoledne a večer se od západu objeví přehánky. Zítra bude pršet a teplota vyšplhá k 19 stupňům. O víkendu se očekává polojasno a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů Celsia. Bylo 15 hodin, posloucháte Express FM a běží tu odpolední vysílání s Veronikou. Já vás moc zdravím, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Somber a jeho nejaktuálnější single Potential. Včera večer jste mohli v našem vysílání slyšet další vydání z cyklu Express Star. Tentokrát se celé to povídání Michala s hosty točilo kolem nekonečného seriálu Ulise, který pomalu uzavírá svou už 21. sezónu. A chystá se na tu 22. Michalovými hosty byly jednak scénáristka Eva Taubrová, taky herec Lukáš Rous, který v Ulici vystupuje jako Adam Kokeš, rozvedený táta dvou holčiček, IT specialista, ale taky stalker. A řeč byla například o tom, jak moc jsou aktuální v Ulici ty události a do jaké míry se jim tvůrci věnují zodpovědně.
1: Ano, snažíme se být hodně zodpovědní v tomhle ohledu. Máme vždycky na všechno poradce a všechny vlastně informace, které tam zaznívají, tak jsou třikrát ověřený. A tu zodpovědnost si uvědomujeme a pro mě to byla i taková jako zajímavá zkušenost, když jsem tam přicházela v tom roce 2012, tak moje první linka byla o HIV pozitivní osoby a hrozně mě překvapilo, že na soukromé televizi jsem se setkala vlastně hned první den s tímhle postojem. Můžeme tehdy kreativní producent, tady to byl Michal Reitler, říkal, no já mám dojem, že bychom touhle linkou mohli mnoha lidem pomoct. A takhle to vnímám vlastně do dneška.
0: Celý ten rozhovor si můžete poslechnout na našich webovkách expressfm.cz v sekci rozhovory a taky ho uslyšíte na všech podcastových platformách a to pod hlavičkou Express Star. Tak je čas na další hudbu. Don Diablo, Emily Sande a Gucci Mane dohromady a jejich single Survive.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Posloucháme slovenskou zpěvačku, songwriterku, textařku, tanečnici Adélu Jirgovou, která vystupuje pod uměleckým mononymem Adéla. A když jí bylo 19, tak se dostala do hvězdného pořadu Dream Academy na Netflixu, který měl za úkol sestavit dívčí skupinu Kecie. A během toho dvouletého natáčení se Adéla učila u trenérů Britney Spears nebo Miley Cyrus a sledovali ji taky lidi, kteří stojí za kariérou k-popové skupiny BTS. No a Adéla se propracovala do amerického povědomí a teď působí v LA a je z ní čím dál větší hvězda, hvězda na vzestupu. A tohle byl její aktuální single KGB. Za malou chvíli uslyšíte nejhranější song tohoto týdne a uslyšíte taky návrat do hudební minulosti. Pustíme se old school.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
3: Mami!
2: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
3: Vystřihovali jsme slona.
2: Vystřihovali?
3: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
4: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Express.
13: Music first.
14: Express FM.
13: Nejhranější song na Express.
14: Express FM.

0: Express Old School.
1: V našem oldschoolu si poslechneme píseň od britské elektronické kapely Sneaker Pimps, která nejvíce fungovala v polovině 90. let a v jejím centru stál a stojí kytarista Chris Corner, kterého dnes znáte jako hlavní figuru projektu IMX. Ta skupina Sneaker Pimps ještě stále funguje, i když nehrává zase tak často. A my si připomeneme její úplné začátky. Bude to single z jejich debutového alba Becoming X, které vyšlo v roce 1996, a bude to píseň nazvaná Six Underground. V intru té písně uslyšíte sample z bondovky Goldfinger z roku 1964. Jsou to dechové nástroje a melodie hraná na harfu. A co se týká obsahu toho songu, tak Chris Corner k tomu řekl, je to o tom, že když vyrůstáte v takové jako industriální vesničce, v takovém zapadákově, tak je to taková pomalá smrt pro mladého člověka. Zvláště pro člověka, který má kapelu, takže pro nás, jako pro začínající muzikanty, jediný, co jsme si přáli, se z této díry dostat do světa a vidět ten svět a o čem je vlastně ten život. Takže to je tak krátce shrnutí písně Six Underground. Tady je. Express Old School.

0: Dnes už jsem tu zmiňovala, že od pátku do neděle v Pražské Troji bude probíhat světový pohár ve vodním slalomu. Můžete samozřejmě zajít fandit. A ještě k tomu se na vodě na Vltavě bude dít další závod, a to sice 113. ročník veslařských primátorek. Kromě samotného závodu bude na náplavce Rašínova nábřeží připraven doprovodný program. No a abych to vzala ještě z Prahu dohromady, tak musím přidat sobotní program, a to jsou velké 30. narozeniny Seznamu. Koná se Seznam Fest, a to v prostoru Garbe, v nádherném industriálním prostoru. Je to bývalá elektrárna a budou tam koncerty, celé se to otevře ve 12 hodin, na začátek pro děti i pro dospělé, pro jejich rodiče, Kašpárek v rohlíku, potom Lenny, Skyline, PSH, Kapitán Demo, můžete tam vidět živé natáčení podcastů, Slepou mapu, Kulturák, Přímák, Šťastný šídlo. No a když si zakoupíte vstupenku za 300 korun, tak to tam můžete celé projíst a propít. Tak se na vás těšíme, za chvíli se pustíme třeba Blossoms, Joke About Divorce.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
7: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Dohrála skladba skupiny Blossoms a jelikož za 10 minut je tu 16. hodina a to se tu rozletí dveře a vrazí sem pánové Petr a Michal, tak já to tady pomaličku pobalím a vydám se vstříc odpolední a posléze pod večeru. Přeju vám, ať vám čas hezky ubíhá v doprovodu Rádia Express FM a ještě jednou velmi srdečně zvu na náš večerní rozhovor se dvěma členy skupiny Něco Něco. Bude tady Alžběta, bude tady Tomáš, budeme si povídat o nový desce Majonéza, budeme si povídat o majonéze, budeme si povídat hodně o jídle, o lásce k jídle a samozřejmě si z té desky Báječné budeme taky hodně hrát. Tak vás zvu. Mějte se krásně a zítra je pátek. Hurá, těším se na vás zítra ve 13 hodin. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: How is that girl like?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel a jeho tým pomohli minulý týden paraglidistovi, který nezvládl ve vzduchu řízení svého padáku a při nekontrolovaném pádu narazil na skálu u silnice v zalesněné oblasti Jeseníku. Nárazem si muž zlomil klíční kost a několik žeber, měl ale štěstí v neštěstí. Pět minut poté místem projížděla prezidentská kolona, která zastavila a její členové, včetně přítomného lékaře, se o zraněného postarali. Sám prezident pak podle zraněného hledal jeho ztracenou kontaktní čočku. Šéf militantní skupiny Hezbollah odmítl středeční dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem, označili za kapitulaci. Útoky Hezbollahu na sever Izraele budou podle jeho slov pokračovat, pokud izraelští vojáci neodejdou z jihu Libanonu a nepřestanou útočit na libanonské území. Nejlepší závodní lesy světa teď bojí na světovém poháru na pražské Štvanici, ale výrazný český zápis do historie se dohrál před pár dny ve skalách v rakouském Nasrajtu. Teprve 18-letý Josef Schindel zdolal cestu obtížnosti 9B, což se před ním povedlo jen dvěma mužům v historii. V pátek bude zataženo ráno jen v Čechách, během odpoledne pak na celém území občasný déšť, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojeněly i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 23 na horách kolem 12 stupňů. Posloucháte Express FM 16.02, začíná čtvrteční Express Drive. Jsou tady s vámi Petr a Michal a těší se na vás.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Supercity Self-Aware.
1: Máme 16.08 na Express FM, vám hezký a příjemný poslech přejí Michal s Petrem. Budeme tu s váma až do 19. hodiny a vy moc dobře víte, že čtvrtek je filmový.
0: A teďka jsme sledovali hodně taky

0: Sport, že jo, v televizi, protože nedávno skončilo mistrovství světa v hokeji, před námi mistrovství světa ve fotbale. No a já tady mám pro tebe další tipy na zajímavé sporty, které by si mohl sledovat, jo. Poslouchej. Závody dronů.
1: Závody dronů jsem už někde viděl, či
0: no, potom třeba taky závody velbloudu. Ty jsou oblíbený hlavně samozřejmě na Blízkém východě.
1: Určitě se na ně bude hodně sázet.
0: Co takové závody holubů?
1: O závodech holubů vím, ale teď se bavíme o těch zvířatech, že jo?
0: Ano. Samozřejmě někdy ty závody
1: protože
0: jsou...
1: Protože víš, jak couvá holub?
0: Ne.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
3: Express FM. Ahoj, já jsem Leny a zdravím všechny posluchače Express FM.

0: legendární hitovka Bittersweet Symphony z dílny The Verve.
1: Jo, tehdy, když to byla ještě novinka,
0: viď?
1: No jo, no, tak to už jsou samozřejmě dávné doby. My se přeneseme za chvilku do žhavé současnosti, a to nejenom hudbou, kterou obstarají Sony Foderas Crystal nebo Limegarden, ale taky nabídkou filmových premiér, protože tady bude Veronika i její Filmex, no a my potom ještě taky přihodíme.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vystřihovali jsme slana!
4: Vystřihovali?
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
6: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
12: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
11: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
12: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
13: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
16: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupuje do kin výborný, silný a vtipný britský film Přísahám, že za to nemůžu, který líčí skutečný příběh muže s Turetovým syndromem, který se zasloužil o to, že dnes víme, že když nám někdo opravdu sprostě, ale sprostě nadává, nemusí to vždy myslet osobně. Skotsko, 80. léta. 15-letý John je nadaný fotbalový brankář a výborný student, který ovšem začne škubat hlavou, sprostě nadávat učitelům a házet po lidech jídlo. Čím se dostává do konfliktu a izolace, zatímco okolní svět, včetně jeho vlastní rodiny, jeho onemocnění nezná a nechápe. Pak John potká nemocnou matku svého bývalého spolužáka, která mu nabídne azyl a pomůže mu najít znovu sílu, radost a schopnost často vtipně použít své postižení k osvětě a pochopení. A možná si ho všimne i britská královna. Film režíroval Kirk Jones, hlavní roli obdivuhodným způsobem stvárnil Robert Aramayo, který se svým předobrazem Johnem Davidsonem strávil spoustu času, aby dokázal realisticky podat fyzické i psychické dopady nemoci. Pokud byste letos měli vidět jen jeden nezávislý film, ať je to tento.
2: Johnny D.
3: It's called Tourette syndrome. See things that I shouldn't.
4: What can you do?
5: Do you want to come in for something to eat, John?
6: Oh, fuck off, you wanker.
7: Well, it's nice to meet you too. I'm
3: sorry.
8: You always said I shouldn't help people like me.
9: I have Tourette syndrome and it makes me tick.
10: Fuck you.
1: No a pak tu máme také velký návrat nekorektní parodie na horory Scary Movie, která propere novinky posledních let. Cindy s Brendou jsou stále magnetem na bizarní nadpřirozené úkazy. Tentokrát se musí vypořádat s vraždícími panenkami, nesmyvatelnými úsměvy i nástrahami sociálních sítí. A v patách jim je starý známý Ghostface. A kdože to bude spát nařvát strachy? Herečky Anna Faris a Regina Hall.
11: We're here to train, play bad music, do some half gay stuff.
12: Why just half gay?
0: Express Filmex.
13: Na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
0: Express.

0: My s Michalem jsme jenom lidé, kteří mají rádi filmy.
1: Je to tak. I když nevím, jestli zrovna tyhle dva typy budou třeba pro mě, jo? Ale věřím tomu, že pro lidi, kteří mají rádi akční figurky a science fiction, by mohli vládci vesmíru být. V celovečerním dobrodružném snímku se pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna vracejí právě legendární hrdinové světa známých akčních figurek a v hlavních rolích tam jsou Nicolas Galitzin, Camila Mendes, Jared Leto a nebo třeba novopečený Sir Idris Elba.
0: No, já ti řeknu, že ani já si nejsem jistý, jestli ten druhý typ je přímo pro mě, přestože je to celovečerní film o odvaze, přátelství a proměně snů. Ten film se jmenuje Filmen. Světy se protnou, když mladý režisér najde inspiraci v příběhu z válečné minulosti. Je to příběh inspirovaný skutečnými událostmi, plný překvapení, zvratu a napětí. Zkrátka osudové drama, kterému vévodí herecké výkony Ladislava Ondře, Mariana Rodena nebo Igora Bareše. Režie Zdeněk Kovář.
1: No, tak určitě si to svoje diváky najde a my vám přejeme příjemný filmový zážitek. Teď se vydáváme na jízdu. A nemyslím tu vody na Svěráka teda.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V ulici Gočáru v okruh v Hradci Králové došlo k nehodě motocyklu a osobního vozidla. Komunikace je průjezdná jedním pruhem. V ulici Prostějovská v Přerově je havárie osobního auta do popelnic, které částečně překáží na chodníku. Projedete se zvýšenou opatrností. Dále nehody na silnici v obci Šosůvka v okrese Blansko, na D1 na 310. kilometru ve směru na Brno, v ulici Nepomucká v Plzni, kde probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel a policie České republiky už by měla být na místě, a na silnici 353 v obci 3 Studně v okrese Žďár nad Sázavou. Tam je nehoda cyklisty, probíhají vyšetřování a místo dopravní nehody je průjezdné pouze opatrně. Na Express FM pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem, kteří vám přejí šťastnou cestu.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
7: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
11: Express.
12: Music first.
11: Express FM.

0: To byl pozdrav do vesmíru od rodiny Followillů. Poslouchali jste Kings of Leon a jejich track to Space.
1: Našel jsem velmi zajímavou studii vědeckou, která říká, že každý muž, který se této studie zúčastnil, přijal ovoce od nahé ženy.
0: Počkej.
1: 100% mužů přijme ovoce od nahé ženy.
0: Jako když k tobě přijde i neznámá nahá žena, dá ti ovoce, jako přijmeš.
1: Je to tak. Opravdu tak bylo. Bylo to na ulici.
0: No.
1: Muži byli náhodně oslovováni, žena jim nabízela ovoce, byla nahá. Je úplně jedno, jestli to byl banán, jahoda, jablko nebo hrozny. Dokonalých 100% opravdu přijalo ovoce.
0: Ale já si myslím, že by od nahý ženský vzali i cihlu.
1: Jo, asi to pravděpodobně měla být jako samozřejmě narážka na Evu, která nahádala Adamovi to jablko, že jo, z toho jablka, z toho stromu hříchu, a pak z toho byl ten průšvih a tak dále. No, tak
2: 100% prostě,
1: 100%
2: mužů. Takže žádný řekl, fuj, ženská.
1: No, tak očividně měli a nebo víš co, jako co bys dělal ty, kdyby k tobě přišla prostě tady kousek od rádia, nahá žena, takhle, u nás by to možná byla smažka, tady kousek od rádia.
0: Hele, můžem teďko být chytráci, jo. Samozřejmě, já jak jsi to říkal, tak jsem si představoval, že to byla samozřejmě nějaká půvabná nahá žena, jo.
1: No to určitě byla.
0: Že to by nepřišla vedliba, ale takže jako když to mě přijde půvabná nahá žena, vemu si vodní klidně jahodu.
1: No a pozor, když tobě přijde neatraktivní nahá žena, tak si rychle vemeš tu jahodu a utečeš.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebo... jo, díky, čau.
0: Jo, jo, díky za jahodu.
3: Odpolední drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanci navrhli na udělení státního vyznamenání bývalého prezidenta Miloše Zemana, spisovatele Milana Kunderu nebo fotbalistu Patrika Šika. Naopak odmítli navrhnout prezidentovi investigativní novinářku Zdislavu Pokornou nebo maďarského expremiéra Viktora Orbána. Seznam jmen schválených sněmovou není pro Petra Pavla závazný. Maďarská prokuratura stáhla obvinění vůči primátoru Budapešti Gergely Karáčonimu v souvislosti s organizováním akce Budapešť Pride 2025, kterou úřady zakázaly s odvoláním na zákon na ochranu dětí. Soudní dvůr Evropské unie totiž letos v dubnu rozhodl, že zmíněný zákon o ochraně dětí je v rozporu s právem Unie. Legendární tenisté Joe McEnroe a Mats Wilander velebí Jakuba Menšíka. Pro prvního semifinalistu Grand Slamové turné narozeného po roce 2004 mají jen slova uznání. Oba ale v zítřejším utkání s Alexandrem Zverevem právě německého tenistu favorizují. Souboj o finále French Open startuje zítra popoledni. V pátek bude zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne pak na celém území občasný déšť. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místní přehánky, ojediněly i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 23 na horách kolem 12 stupňů. V 17.01 vás zdraví stále Petr a Michal. Posloucháte odpolední Drive na Express FM a za chvilku pro vás budeme mít další filmy a seriály, které můžete sledovat.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sonic Skate. Jestli přijel za námi David Mičke ze Stream.cz na skateu, nevím, minule přijel na kole, ale vím, že určitě přivezl plnou nůši tipů na to, co sledovat právě na Stream.cz.
1: Já zase vím, že minule teda nepřijel, jo. Jako
0: minule
1: si nepřijel,
0: jako tak před minule, jo.
1: A říkal, málem jsem nepřijel ani dneska.
0: Minule měl rýmičku, vlastně, to je pravda.
1: Mám rozičku měl.
2: Je to tak, měl jsem rýmičku, tak děkuju, že jste to zvládli beze mě minulý týden a já samozřejmě dneska jsem připraven nahradit to, co jsem nesplnil minulý týden. Chtěl bych říct, že jako to první věc, kterou teďka bych to rád otevřel, tak je jako poměrně velká, je jako začala jako malá nezávislá věc, která jako poutá velkou pozornost na streamu a je to seriál Na dně. Je to seriál, který se hodně inspiroval americkým The Office, nebo britským, podle toho, se kterou verzi preferujete. Takže je to ten žánr mockumentary, taková ta komedie, kdy se jako natáčí dokument o něčem. Na rozdíl od kancelářského prostředí, na který je zaměřený Office, tohleto se zaměřuje na divadlo, herce a divadelní klub a všechno kolem. Natočili to herci z Jihlavy, je to moc sympatický projekt. Jenom to, nevím jaká všechny superlativa tady můžu na to využít, ale ten seriál jako mě opravdu nadchnul v hlavě, když jsem byl na premiéře, tak to mělo skvělou energii a věřím, že ta energie se přenese i na vás, když se na to podíváte.
0: Kolik to má dílů?
2: Zatím to má 3 díly, s tím, že další 3 díly v první sérii budeme vypouštět na podzim.
0: Takže teď si a pak čeká do podzimu.
2: Je to tak, takže jsme zvolili takovou distribuční strategii, jako měla Wednesday, abychom se inspirovali něčím populárním, samozřejmě. Aha.
0: No a, jako, když říkáš, vypustíme, to znamená, že tohle to je originál produkce Stream.cz.
2: Není to originální produkce Stream.cz, ale Stream.cz do toho vstupoval od začátku jako distributor, my jsme v kontaktu víc jak rok a nějak tak jako jsme dopředu přemýšleli, jak to jako zpropagovat, jak tomu postavit kampaň, samozřejmě jakoby nejvíc si oddřeli herci z divadla v Jihlavě, jmenovitě František Maňák, který tomu opravdu jako dal svoji duši, takže fakt doporučuji. Je to zábava, je to osvěžující projekt a je vidět, že i velký silný kousky tady můžou vznikat bez nějakých velkých televizí v zádech třeba.
0: Já koukám na ČSFD, zatím to tam má 3 hodnocení a průměr je 4 hvězdičky, ale samozřejmě ze 3 hodnocení ještě bych úplně nedělal závěry teda.
2: No tak jako to hodnocení je nadprůměrný, je takhle, co tam je, ale já věřím, že si udrží tu nadprůměrnou,
0: doufejme,
2: že se udrží na té nadprůměrné hladině, protože je to opravdu povedený, je to vtipný a je to hlavně upřímný, je to jako z nějakého, je to od lidí v nějakém prostředí, který dobře znají ty lidi a zároveň je to takový, je to oddychový a je to o životě vlastně nakonec.
0: No tak jo. Tak za chvíli jdeme na další tipy, tentokrát vyrazíme na fotbal.
3: Express. Express Drive.

0: 64 Ultra Talk to You, ale k vám teďku bude promlouvat náš dnešní host David Mičke ze streamu a máme tu tip na fotbalový pažit, je to tak?
1: Je to tak. Týká se jedné velké osobnosti z naší fotbalové historie a ta osobnost se jmenuje, není nikdo jiný než Antonín Panenka. Blíží se fotbalový mistrovství, těch zpráv je víc a víc, řekl bych, že už to napětí nějak roste a Antonín Panenka je jedním z druhý nejlepší střelec všech našich turnajů nebo za všechny naše účasti na mistrovství světa za posledních 40 let? Vlastně už nebo plus 40 let. On byl na mistrovství světa v roce 1982, dal tam 3 góly. Překonal ho pak v roce 1990 Tomáš Skuhravý. A tenhle ten dokument ukazuje Panenku, ukazuje takovou tu jako fotbalovou historii, takový to, když ty kraťasy byly, řekněme, proklatě vysoko. Ty kníry se vracejí teda, ty jsou zase zpátky, ale je to takovej, je to dokument, který vás přenese do úplně jiný fotbalový doby, kdy to zdaleka nebylo tolik o vědě, kdy to bylo jako mnohem víc takový upocený, takový špinavý.
2: Ale v dobrém slova smyslu.
1: Ano, a takový prostě jako bojovný všechno. A když tam vidíte toho Panenku a vzpomenete si na ten jeho dloubák, který teda byl na Euru, ale tak vám to jako ukáže, kam se ten fotbal posunul od té doby.
2: Ale dloubák se vlastně Panenka jmenuje dodnes, že?
1: Já myslím, že se to pořád...
2: Panenka kick.
1: Že se to tak pořád pojmenovává. No,
3: počkej, po Panenkovi je dokonce pojmenovaný fotbalový časopis v Jižní Americe, jako Panenka je...
2: Dokonce vychází, myslím, i ve Španělsku, no. Člověče.
3: A to je jako legenda, jakože, největší.
2: No, Tonda je legenda prostě.
1: Tak vlastně... Žije to doteď a to dokazuje i jeden studentský film, který premiérujeme teďka o víkendu, kde si zahrál Antonín Panenka a je to právě ten krátký film, je parafráze na ten jeho dloubák. Ten film se jmenuje Desítka, tak se na něj podívejte, je to pár minut a Tonda Panenka tam připomene svůj legendární pokutovej kop a připomínám teda ten dokument, ten se jmenuje jenom prostě lakonicky Antonín Panenka. Přenese vás do fotbalové minulosti a dal bych tomu tu šanci.
3: Takže, ty jsi nám doporučil seriál, doporučil jsi nám dokument.
1: Na dně, ano. Seriál.
3: A já ti teďko trošku, já tě vysuplu, jo, protože samozřejmě jsem se koukal, co stream nabízí, jo.
2: Ano.
3: A divím se, že jsi nám nedoporučil absolutně peckovej film, který tam máte. Aha. Máte ho v hlavní nabídce a ten film se jmenuje Divoký historky. Znáš ho?
1: Znám ho. Já už jsem o něm mluvil v rádiu u Báry a nechtěl jsem naše diváky... nechtěl jsem naše diváky zahltit těma stejnýma typama. Divoký historky jsou super, je to skvělej. Je to povídkovej film o tom, co se nám všem děje, když se dostaneme na hranici... Když se dostaneme na hranici s nervy.
3: Prostě černá komedie, dejte si ji doporučit.
2: Z Argentíny, ano. Tak viděli jsme ji všichni, takže můžeme všichni doporučit.
1: Vřela doporučuji.
2: Davide, děkujeme, no a když tady byla řeč o Tondovi Panenkovi, tak...
3: Dej ho ta.
2: Píseň je jasná. Panenka kick, Xavier Bomoxa.
4: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. Panenka. Gól! Gól! Jsme majstři Evropy!

0: Everybody copy panenka. I Lionel Messi ho nedávno skopíroval panenku.
1: Já doufám, že ho někdo napodobí i z naší reprezentace na blízkém mistrovství světa ve fotbale.
0: Já hlavně doufám, že ho nenapodobí někdo v zápase proti nám, to by byla ostuda, že
1: to ne.
0: Se nechat takovouhle českou unikátní záležitostí dát gól. Za chvilku vám zahrajeme Charlie XCX anebo Hives. Tik, tik, boom!
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vystřihovali jsme slana.
4: Vystřihovali?
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl. To se vyplatí.
10: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Švédští elegáni The Hives a jejich hitovka Tick Tick Boom. Boom, a už to bouchlo. V dnešní době kompjutrů, je docela výzva dělat věci, které dřív přišly lidem normální. Tak schválně, u kolika se trefím do toho, že to zvládáš ty, a do kolika se trefím, že to zvládám já. Celou noc strávit čtením bez rušení mobilem nebo prostě jakýmkoliv jiným displejem. Umíš?
1: Celou noc strávit čtením jakoby textu.
0: No, čtením třeba knihy, nebo magazínu, nebo...
1: Celou noc, takhle, umím číst i bez toho, aniž by mě rušil mobil, ale celou noc už jsem dlouho nepročetl.
0: No, ale jako, asi bys to zvládnul případně.
1: Jo, asi jo.
0: Pozor, jo, tohle to mě zaujalo. Jíst sám na veřejnosti bez toho, aby se cítil jako nepříjemně.
1: Bez problému.
0: Taky, že jo, já taky úplně. Normálně i za cesty. Takhle. A klidně se pokydám. Jako.
1: Určitě bych nejed v hromadných dopravných prostředcích.
0: To ne, tak ale to je trošku něco jiného.
1: Jo, to by mi dělalo problém, a tak jako jinak normálně jim na veřejnosti, že jo. No.
0: Cestovat sám na úplně nové místo.
1: Bez problému.
0: Taky, že jo, já, tak to jsem rád, že jsme na tom podobně. Přestavět svůj jako pokoj nebo svůj byt, svoje prostředí bez toho, aby si to nějak jako vzdal, to znamená, že jako udělat to na jeden zátah.
1: Tak jako představit, my pro představu, my žijeme na 43 metrech čtverečních, kde je většina stěn i ploch zastavěná nebo už jakoby rezervována pro úplně jiné věci, takže já si tohle nedokážu představit.
0: Udělat velké rozhodnutí, jako je třeba koupě bytu nebo nového auta, bez toho, aby si to s někým skonzultoval. Tak samozřejmě, myslím, tam nemyslí třeba tvoji manželku, ale myslí třeba, že se neujištěješ u kamarádů, u tchyně, u maminky, víš, jakože, mami, myslíš, že to mám koupit?
1: Hele, tak s mámou bych asi tak konzultoval koupě nových brambor, jo, ale co se týká normálních...
0: Nás neposlouchá. No,
1: co se týká normálních věcí, tak samozřejmě vždycky se někoho zeptám, co si myslíš, mám si koupit tenhle mobil, tyhle, jako pokud to jsou taky jako technické věci, kterým třeba až tolik nerozumím, máš zkušenosti s touhle televizí, a co se týká těch větších věcí, ještě auta, domů, no tak bez toho, aniž bych to s někým konzultoval, takový jako střelec nejsem.
0: Já teda taky to mám podobně, že taky se jako aspoň zeptám někoho, kdo tomu rozumí, anebo i tomu, komu, kdo tomu nerozumí, a říkám, co ty bys udělal na mém místě, šel bys do té hypotéky, něco?
1: Ale za zeptání se dáš.
0: A poslední věc, a to si myslím, že se taky shodneme, oslavovat svůj úspěch, aniž by to někdo viděl.
1: No jasně.
0: Že si doma si dáš, taky se dal minulý týden panáka na ty nový čísla, co nám teďka udělali ten nový rekord 150 000 posluchačů týdně, ne?
1: Takhle, já jsem od té doby slavit nepřestal. Novinka.

0: Celý tento týden je doslova napěchovaný rozhovory na Express FM. My už jsme vám tento týden představili, myslím, minimálně dva. Ten, který vám představíme teď, je úplně, řekl bych, nasáklý majonézou.
1: Je to tak, protože je to rozhovor o albu, které se jmenuje Majonéza, a je to s kapelou Něco Něco, respektive s dvěma třetinami, což jsou Tomáš a Alžběta, mimochodem taky manželský pár, takže na to tam samozřejmě taky dojde řeč. No a vy si můžete tenhle ten rozhovor poslechnout dneska po 19. hodině. Samozřejmě ho pro vás připravila naše kolegyně Veronika Koloušková. No a pokud byste chtěli si poslechnout kousek, takovou malou ukázku, tak právě teď pro vás máme takovou věc, kdy se Veronika ptala na to, jak se u Alžběty zrodila láska k majonéze, a to, která dala vlastně název celému albu.
2: To ani možná nedokážu popsat, ale majonézu prostě miluju úplně od malička. Možná, že když jsem byla dítě, tak fungovala jako taková zástěrka na jídla, které mi nechutnaly, a díky pořádný porci majonézy jsem je dokázala sníst. No a čím jsem dospělejší, tím víc mě začaly bavit různý příchutě majonézy, a hrozně ráda mám, když jdu někam třeba na jídlo a tam mají svůj jako signature majonézu podle jejich podniku. A já si fakt myslím, že majonézy není nikdy dost. No, včera jsem byla v restauraci a dala jsem si tam bůček a stejně jsem si k němu objednala majonézu, takže asi tak.
0: No a pokud byste chtěli slyšet tohle vyprávění o posedlosti jídlem, výhodách i nevýhodách hudebního manželství nebo nadšení ze skládání ve třech, už tuto chvíli je rozhovor na našem webu expressfm.cz, a to v textové i audiopodobě.
1: No a my si teď nemůžeme dát nic jiného než Něco Něco a single Ses Zasek.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v ulici Želetická v Litoměřicích, tam probíhá vyšetřování nehody. A na silnici 23 u obce Ostrovačice v okrese Brno-Venkov, 3 havarovaná vozidla, rozlitá látka na vozovce, průjezd jen se zvýšenou opatrností. Dále nehoda v ulici Kotlářská v Brně, v ulici Benešova třída v obci Nýřany v okrese Plzeň-Sever a na silnici v obci Jestřebí v okrese Česká Lípa. Tam je to s motorkou, překáží to na vozovce a složky záchranného systému už jedou na místo. Projedete se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu bez nehod vám na Express FM za odpolední drive přejí Michal s Petrem.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
8: Trápí vás plíseň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty 2x týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma. Další porce tipů na výlet je tady. Tentokrát vyrážíme na jih Čech. Jihočeský kraj nabízí například návštěvu Českého Krumlova s historickým centrem a hradozámeckým areálem zapsaným v seznamu UNESCO. Tamtéž najdete i Holašovice, vesnice ve stylu selského baroka s výjimečnou lidovou architekturou. Zapomenout nesmíme na rybníky obklopené lázeňské město Třeboň, ikonický novogotický zámek v Hluboké nad Vltavou nebo fotogenickou červenou lohotu na ostrůvku uprostřed rybníka. V Jindřichově Hradci stojí za návštěvu rozsáhlý hradní a zámecký areál i krásné historické centrum. Jižní Čechy, to je taky Šumava, pohoří ideální pro pěší výlety, cyklistiku i prosté spočinutí v přírodě. Oblíbené a velmi atraktivní jsou oblasti Modravy, Srní, Kvildy nebo Horské Kvildy, krásně i na německé straně. Právě Modrava je jedním z míst, kde stačí vystoupit z auta, aby člověk hned získal pocit, že město zůstalo někde hodně daleko. Modrava je srdce Šumavy a ideální výchozí bod pro výlety, klid a pár dní mimo běžný rytmus. Právě tady najdete apartmány na Soutoku, rodinný apartmánový dům se 7 prostornými a kompletně vybavenými apartmány pro páry, rodiny i skupinu přátel, kteří chtějí strávit čas na Šumavě pohodlně a bez zbytečných komplikací. Z Modravy se dá vyrážet pěšky i na kole a okolí nabízí spoustu možností, kam zamířit. Mezi typy na výlet patří například hrad Kašperk, Vlčí výběh u Srní nebo usedlost Antígl. Kafé na Soutoku láká na kávu, desert, víno nebo něco na zahřátí a ubytovaní hosté mohou využít také saunu nebo grilovací zónu. Uživatelům elektromobilů a elektrokol přijde vhod možnost dobíjení.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Láká vás Jihočeský kraj, pak si zamilujete resort Orsino na břehu Lipna nebo čtyřhvězdičkový hotel Záviš z Falkenštejna u zámku Hluboká, kde si pobyt užije celá rodina. Více pobytů nejen v jižních Čechách najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Po odchodu většiny členů správní i dozorčí rady klíčových sponzorů a téměř všech zaměstnanců definitivně končí knihovna Václava Havla. Děje se tak poté, co ji opouští zakladatelka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová. Ukrajinský výrobce raket a dronů Firepoint úspěšně otestoval novou balistickou raketu, která bude sloužit jako základ projektu na vytvoření systému protiraketové obrany. Mělo být o levnější variantu amerického systému Patriot. Šampionát Formule 1 se vrací na tradiční a ikonický městský okruh v Moneckém knížectví. Ještě před začátkem závodního víkendu došlo k úpravě pravidel. Mezinárodní automobilová federace FIA zkrátila zákaz práce na monopostech pro vybrané mechaniky. Oproti loňsku navíc zrušila povinnost dvou výměn pneumatik. V pátek bude zataženo, ráno jen v Čechách a během odpoledne pak na celém území občasný déšť, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat a nakonec nás čeká až vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 23 na horách kolem 12 stupňů. Do finální hodiny právě teď vstupuje čtvrteční Express Drive. Petr a Michal jsou stále s vámi.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: její I'm Your Girl Right. No a my jsme vás dneska už zásobovali sportovními tématy i sportovními seriály nebo dokumenty s Davidem Mičke. No a teď tady máme další mistrovství světa, protože nevím, ve fotbale nebo hokeji se můžete utkat.
1: Já jsem totiž vůbec netušil až do dnešního dne, že se také koná mistrovství světa v broušení skla. A co, že se koná? Ono se koná i v České republice, ono se koná v Nižboru.
0: Ano, ve skládně Rykl, tam tento víkend, tedy mezi 5. a 7. červnem,

0: proběhne prestižní událost Glass Cutting World Cup, což je tedy v přechladu volném mistrovství v uměleckém broušení skla. Tahle výjimečná akce navazuje na bohatou tradici českého sklářství, které je dlouhodobě jedním z pilířů kulturního dědictví a řemeslné dokonalosti.
1: No a sklárna Rikl se otevře nejenom řemeslu, ale i kultuře. Takže ten, kdo dorazí o tomto víkendu do Nižbora, má šanci zhlédnout i bohatý doprovodný program, ten je pro všechny, takže pro celou rodinu, a zároveň si může vyzkoušet i práci skláře a brusiče a něco si sám vyrobit.
0: Budou tam taky probíhat komentované prohlídky, pokud vám při tom broušení vyhládne, tak je připravený i street food, a i pro hudební milovníky a hudební fandy jsou tam připravené taková ta potrava pro vaši duši, to znamená v pátek tam je koncert Michala Pavlíčka a v sobotu pak kapela Eddie Stoilov.
1: Veškeré informace najdete na webu právě sklárny Rikl.
0: No, tak hledejte a můžete nám pak napsat, jak se vám to líbilo a co jste si vyrobili. Třeba nám můžete poslat i fotku.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší.
4: Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem.
5: V hlavních rolích
4: Michal Dlouhý
5: a Kamil Halbich.
4: Smrt mu sluší
5: ve Švandově divadle.
6: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
7: Mami!
6: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
7: Vystřihovali jsme slana.
6: Vystřihovali?
7: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
8: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
11: Potisk dárky, CZ.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tohle jsou Wombats a Can't Say No. No a co by to bylo za čtvrteční drive, kdybychom pro vás neměli tipy na to, co sledovat. Už jsme byli v kině, byli jsme na Stream.cz a teď tady máme streamovací platformy.
1: Přesně tak, i když upřímně musím říct, že pro tento týden ta nabídka žádný šlágr není, ale myslím si, že si tam něco vždycky vybereme. Takže to vem stručně. Já si myslím, že jasným tahákem, alespoň pro mě, je nová řada seriálu Clarksonova Farma. Všichni, co známe Jeremyho Clarksona ze seriálu Top Gear nebo Grand Tour, tak víme, že je i docela slušný farmář a v předchozích řadách jsme se, myslím, docela dobře bavili a proto se i tentokrát můžeme k němu připojit a hlavně k jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům či nereagujícím plodinám. Tenhle ten seriál je k dispozici na Amazonu. Na Apple TV je zajímavý seriál Widow's Bay, který vypráví o záhadném prokletém ostrově v Nové Anglii a jeho pověrčivých obyvatelích. V jejich čele stojí skeptický starosta, který odmítá uvěřit jejich varováním. Je to něco takový pro záhadology až s takovým hororovým podtextem. No a už jsme u e-vysílání. Tam je pro mě jasný tip domácí záležitost z roku 1974. Ten film se jmenuje Muž z Londýna. V hlavních rolích Jiří Sova, Květa Fialová nebo Lubomír Lipský. No a tenhle ten příběh vypráví o proslulém kasaři, který se vrací do své rodné země, aby vybílil trezor v honosné vile. Na co však není připraven, je vykutálenost malých českých podvodníčků. To známe. No a druhá záležitost je také film, nicméně zahraniční, vznikl o rok později, tedy v roce 1975. Ten film se jmenuje Nenapravitelný. No a samozřejmě možná někteří už tuší, že se jedná o film s Jean-Paulem Belmondem v hlavní roli. Vypráví o tom, jak neodolatelný podvodník Viktor nestrácí ani minutu a i hned po propuštění z vězení si telefonicky zajistí vše potřebné k zahájení nové série podvodů. Myslím si, že je to docela vtipná záležitost. Režíroval ji známý Filip de Broca. No a když jsme u toho Belmonda, tak na televizi Seznam bude zítra o 20.10 k vidění film, který se jmenuje SOS, pardon, a ten zase vypráví o kauči francouzského boxerského týmu, který se má zúčastnit berlínské olympiády v roce 1936, a na neohroženého muže, který byl úspěšným pilotem v první světové válce, si netroufnou ani ti největší padouši.
0: Já jsem právě myslel, že jako děláš to letadlo, víš? Jako.
1: Jo, SOS.
2: Novinka. Novinka. Express FM. Oh.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Havárie osobního automobilu do svodidel komplikuje situaci na D11 mezi 37. a 36. kilometrem ve směru na Prahu. Neprůjezdný je levýjízdní pruh a právě probíhá vyšetřování nehody. Na silnici 465 v obci Horní Lhota, okres Ostrava město, se potkali osobák s cyklistou, probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně. V ulici Palachova v Liberci jsou havarovaná tři vozidla, které komplikují situaci. Policie už by měla celou situaci řešit na místě. No a na silnici 21235 u obce Chlum svaté Máří v okrese Sokolov je automobil na střeše mimo komunikaci, takže je silnice uzavřena, a to od Harbartova ke křižovatce na Bukovany. Policie opět celou situaci řeší na místě. Šťastnou cestu bez nehod ve společnosti Express FM vám za odpolední drive přeji Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Olešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
6: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Need You Now. To si budeš zpívat zítra.
1: Zítra si budu zpívat Need You Now, protože ty tady zítra nebudeš. Ty jdeš, jak se říká hezky česky, svatbovat.
0: Hele, já to řeknu upřímně, já jsem na zítra měl dvě možnosti, ale první jsem si domluvil svatbu, kdybych ji neměl, tak půjdu pohřbovat, jo. Takže,
1: no, tak to je zase
0: tak
1: lepší
0: jako variant. Tak bych tu s tebou nebyl, ale Michal je velký kluk, zkušený a šikovný, on to zvládne.
1: Tak co mi zbývá, konec konců příští týden tady budu sám dokonce 3 dny. Protože se rozjíždějí dovolené. Ale to se nedá nic dělat. No tak hele, prostě taky si člověk musí odpočinout.
0: Ale nepřijdeš o příval zajímavých a vtipných skutečností, to já ti určitě dodám. No,
1: no tak vzhledem k tomu, že příští týden jedete na vodu s vaší partičkou, takovou jako, nechci říct dezolátu, ale jako, a teďka to nemyslím jako dezolátu, takový to politický, jo, ale oni jsou takový trošku...
0: Svérázu.
1: Ano, to si řekl hezky, svérázu, tak čekám veselé historky. Možná natočíme druhý díl filmu Divoké historky.
0: Z Vltavy.
1: No, každopádně my se s vámi loučíme. Petr, až do pondělka, já do zítřka, kdy v 16 hodin zase budu nastoupený. Dneska vás za chvíli čeká rozhovor s něco, který jsme vám už nabízeli. No a potom taky Express Fresh od 9, kde vám Pavel Kučera nabídne 2 hodiny té nejnovější hudby.
0: No a Michal se vám přihlásí zítra, bude pro vás mít jednu soutěž, jeden rozhovůrek a myslím, že to budete mít pestrý.
1: Jo, rozhovůrek si udělal ty, je to se žádný.
0: Ale pro tebe, abyste nebyl smutný.
1: Děkuju. Takže čau zítra ve 4.
0: Čauky. Novinka.

0: Express FM.
1: Kytary, synťáky, majonéza, nebo taky postpunková diskotéka. Tak sama sebe definuje pražská kapela Něco Něco, která 12. května vydala svoji čtvrtou desku Majonéza, která mnohé zvedla ze židle, protože se na ní doposud mírná poetická skupina transformovala do punkově přímočaré úderky, která hodně nahlas hladí proti srsti, ovšem s lehkostí, nadsázkou, humorem a zvukem, který je božsky retro a taky hodně cool. Vítám u nás zpěvačku Alžbětu Tkáč-Trusinovou a kytaristu Tomáše Tkáče. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Dneska jste u nás úplně poprvé. Tak pojďme prolítnout obligátní seznamovací otázky. Na název kapely se vás ptá asi úplně každej, ale já se musím zeptat znova, protože jsem si to vlastně nedohledávala. A v hlavě mám stovku scénářů, jak to mohlo vzniknout. Tak jak to vlastně vzniklo?
3: Vzniklo to tak, že jsem to vymyslela já, vrchní expertka na takový jako hloupý názvy v naší kapele. Měla jsem už předtím jednu kapelu, ta se jmenovala Neřvi mi do ucha, tam jsem taky vymyslela název já a kapela Něco Něco. Možná trpí a možná naopak zkvétá pod názvem, který jsem teda vymyslela já.
1: A jak ti to přišlo, nebo proč vlastně si zvolila tenhle ten název?
3: Přiznám se, že na začátku to bylo spíš, že mě to napadlo a vlastně se mi na tom líbilo to, jak moc možností se pod tím skrývá a že je to vlastně tak hodně nekonkrétní, že si tam fakt můžeš dosadit, co chceš, ale postupně jsme začali jako nacházet další výhody, se kterýma jsme se vlastně hodně ztotožnili, že například Něco, Něco, dvě slova, je tam taková jakoby osová souměrnost mezi tím. My jsme byli dva lidi, který od začátku v té kapele jsme to brali, že jsme jakoby stejně důležitý, že ta kapela jsme my dva v těch začátcích. Zároveň vlastně jsme, už od začátku jsme si tak jako různě hráli s žánry a některé písničky byly spíš trošku experimentální a Něco byl trošku víc pop a Něco fakt jako taková ta dance punková jako diskotéka a vlastně se nám to líbilo, že ten název fakt umožňuje do toho skrýt, co potřebujeme.
1: Já jsem myslela, že to vzniklo tak, že jste nevěděli, jak se jmenovat a že jste si řekli, mělo by to být jako něco a něco.
3: Tohle to ve skutečnosti nebylo. A až jako poté mi došlo, jak strašně často to sousloví něco, něco v běžným dialogu padá a jak hrozně často jako to vlastně slyším a vždycky se musím jako držet, abych třeba v práci, jako rozumíš, při poradě neřekla, to je moje kapela.
1: No. Kde vy jste se vlastně narodili? Ty jsi, Tomáši, z Frýdeckého Místecka, přímo.
2: Narodil jsem se na Čeladne, protože tam byla porodnice a pak jsem celý mládí prožil ve Frýdlantu nad Ostravicí, což je kousek od Frýdku Místku. Je to prostě Morava, Slezsko.
3: Brána Beskyd.
2: Jo. No, já myslím, že většina lidí to zná dneska jako místo, odkud se chodí jako na Lysou horu, což je prostě největší hora Beskyd a ten Frýdlant leží fakt jako pod tím, začíná tam ta turistická značka, tak mám pocit, že to je, když lidi jako jedou do Beskyd, tak to dneska prostě budou znát pravděpodobně takhle prostě, no. Jinak je to takový jako malý město, 10 000 obyvatel, nic nějak asi jako zásadního tam není. Ale ty Beskydy, jako jsi fakt úplně v centru těch Beskyd prostě, takže jako jsem vyrůstal mezi těma horama.
1: To je krása a ovečky.
2: Jo.
3: Ale zároveň si neřekl tu nejdůležitější věc a to, že v porodnici na Čeladne se narodila Iveta Bartošová.
2: Jo.
3: Takže...
2: Jo, sdílíme porodnici s Ivetou Bartošovou.
1: A její dvojče, že jo?
3: Ano.
1: No a ty, Alžběto.
3: Já jsem se narodila v malebné vesničce s názvem Heršpice. Pozor, neplést s horními Heršpicemi části Brna, ale je to také Jižní Morava a jsou to Heršpice u Slavkova u Brna. Slavkov u Brna, bitva tří císařů. A v těch Heršpicích tam si myslím, že existovala jako jedna taková ta památková cedule s nápisem, že se tam stala význačná věc a to, že v místním kostele Tomáš Garrigue Masaryk přestoupil z katolické církve do českobratrské církve evangelické, ale to je jenom takový fun fact. 656 obyvatel, když jsem tam já bydlela, teď už nevím, teď tam podle mě bude tak 1000, protože už je to v podstatě brněnská aglomerace, takže...
1: Kdy a kde jste na sebe vy dva vlastně narazili?

0: který ještě na desce není, ale už v roce 2024 trošku předznamenal. To vaše nový směřování. Začali jste zrychlovat, zjednodušovat, přitvrzovat a ten single se jmenuje Všechno se rozpadá. Je to písnička o takový frustraci z toho, že starý dobrý jistoty se hroutěj, kterou si každý může vstáhnout na jakoukoliv situaci ve svém životě, kdy všechno není na svém místě tak, jak má být. Je to tak?
1: Je to tak a je to hlavně i o tom, že člověk dělá úplně všechno správně a ono to stejně nefunguje. No.
2: Host Express FM.
3: Express FM.

0: Na Express FM vás zdraví Veronika a také Alžběta a Tomáš z kapely Něco Něco, která před pár dny vydala výtečnou desku Majonéza, která sice trvá jenom 23 minut, ale je to jízda od začátku do konce. Majonéza. Alžběto, ty se netajíš tím, že je to tvoje nejoblíbenější jídlo ze všech. Kde se vzala tahle ta tvoje životní láska?
1: To ani možná nedokážu popsat, ale majonézu prostě miluju úplně od malička. Možná, že když jsem byla dítě, tak fungovala jako taková zástěrka na jídla, které mi nechutnaly, a díky pořádný porci majonézy jsem je dokázala sníst.
0: Takové tvoje vlastní umami.
1: Je to tak. Vidíš, to mě nenapadlo takhle přímě.
0: Je to moje osobní umami.
1: No a čím jsem dospělejší, tím víc mě začaly bavit různý příchutě majonézy a hrozně ráda mám, když jdu někam třeba na jídlo a tam mají svůj jako signature majonézu podle jejich podniku a já si fakt myslím, že majonézy není nikdy dost. No, včera jsem byla v restauraci a dala jsem si tam bůček a stejně jsem si k němu objednala majonézu, takže asi tak.
0: Kolik třeba místa v lednici zabírá majonéza u vás doma?
1: No je to takový ve skutečnosti

0: smutný, protože Tomáš to nemá rád, když u nás doma totiž vaří Tomáš a Tomáš je úplně excelentní kuchař. Fakt jako jeho jídla jsou úplně strašně moc dobrý. Tomáš se i živil dřív trochu jako kuchař a já se úplně rochním, jak je to strašně dobrý. A já na tyhle jeho strašně dobrý jídla jako nechci tu majonézu dávat, protože vím, že oni jsou fakt úplně dokonalí takový, jaký jsou, takže u nás doma je majonéza spíš výjimečně, jenom když třeba natáčíme lyric video, songu Mám ráda a musím, nebo chci jí tam jako baštit po lžičkách, tak to jo, ale jinak jako vlastně se snažím doma jí nejíst. Spíš si ji tak jako užívám, když jim venku někde.
1: A když máš takový to, máte tam jeden song Sama doma, to svý Sama doma, to svý rochnění v tom nejhorším stavu, kde tě nikdo jako přitom nesmí vidět, tak ano. To padne ti do ruky ta majonéza?
0: Jo, to udělám takovou úplně extrémní prasárnu, že si koupím smažené rýžové nudle s kuřecím masem, což je asi to nejtučnější jídlo na světě a pak jdu a koupím si ještě to malý balení majonézy a v podstatě to skoro jí zvládnu celou sníst s tímhle jídlem, no. Doufám, že tady někomu se nezvedá žaludek při poslechu.
1: Majonéza se objevuje dokonce ve dvou songách na desce, v jaký souvislosti?
0: Vždycky v té souvislosti s tím, že to jsou věci, které mám ráda, anebo věci, které jsou takový jako půdový a jednoduchý a živočišný.
1: Pomažu se majonézou.
0: Ano, přesně tak.
1: Tomáš se na mě kouká, jako kdyby u toho někdy byl.
0: Ne, tohle zrovna je jenom obrat, to jsem nikdy nepraktikovala.
1: Jaký jsou, Tomáši, výhody toho, když máte kapelu s tvojí manželkou dohromady?
2: Já bych řekl, že je vlastně pořád jako možnost tu kapelu prostě řešit, no, protože spolu prostě nějakým způsobem skoro pořád jsme, že jo, takže vlastně pořád prostě ten projekt jakoby můžeme prostě jakoby řešit, byť si na to třeba vyhrazujeme jako speciální nějaký prostě čas a schůzky. To, že vycházejí prostě desky, nebo to, že se něco děje, se děje vlastně proto, že my si musíme dát do kalendáře jakoby společně schůzku, když jsme spolu ve stejném bytě.
1: To je taky dost. Mě napadá výhoda taková, že vlastně vy jako manželé se ocitáte docela v totožném jako životním období, takže to téma té desky se třeba může jako vyplynout úplně samovolně jako z toho vašeho společného života, protože jako řešíte asi jako podobné témata v té fázi.
2: To je vlastně docela dobrá pointa, no, to si myslím, že se to tak jako tak nějakým způsobem teď jako vlastně sešlo, že jsme si jako řekli jako, že bychom chtěli prostě trochu jako zlobit a oba dva jsme to tak jako by cítili a vlastně Vašek to měl vlastně úplně jako stejně.
0: Vašek je náš bubeník.
2: Jo.
1: No a Alžběto, jaká může být ta nevýhoda?
0: Je to mince, která má dvě strany a může to být super výhoda, ale může to být i nevýhoda a to je to, že si vlastně tu energii z toho vztahu nosíš do té kapely a může to být, že vlastně když se na sebe zlobíme, tak nějakým způsobem se to přenáší i do té kapely, no ale právě my se snažíme hodně moc tohle co nedělat a hodně si to hlídáme. A zároveň právě ta druhá strana toho, to vnímám jako úplně to největší pozitivum toho být se svým partnerem nebo manželem v kapele a to je to, že vlastně tím, že se známe a tím, že už se jako dokážeme dobře číst a víme, co je pro koho důležitý, jaký má hodnoty a že někdo z nás je víc pořádku milovný, někdo potřebuje ty věci mít naplánovaný, pro někoho je důležitý mít především super vztahy s lidma kolem a tak dál, tak jako tím, že se takhle známe, tak dokážeme pak v těch situacích, kdy se třeba je tendence něco trošku hrotit, tak tím, že se známe, tak tomu tak jako dokážeme předejít, dokážeme vidět, kdy toho druhého něco štve, i když to třeba ostatní v místnosti ještě nečtou a už prostě za sebou můžeme přijít a říct, hele, to bude dobrý, prostě to je v pohodě a jako vlastně si dávat ten support emocionální.
1: Mě vlastně říkala Pemrebit kdysi, kdy bubeník byl její přítel, že je to výhoda při koncertech, že i vlastně nikdo po koncertu neotravuje na baru.
0: Tak to je samozřejmě taky extrémní výhoda, kterou už zažívám tak dlouho s touhle kapelou, že už jsem na ní zapomněla, ale to je strašně jako dobrý point. Je to tak jako, že vlastně nějaký reálný otravování a to naštěstí bylo jenom verbální. Jsem zažila jako jednou v životě a to jenom proto, že kluci ještě balili stage, takže tam vedle mě nebyli. Ale jinak vlastně ty lidi, kteří chodí naši fans a další lidi, kteří chodí na naše koncerty, vlastně vědějí, že jsme pár a tím pádem já jsem těchto nepříjemných potenciálně situací úplně ušetřená. A to je teda skvělý.
1: Tak mě vlastně napadlo, že bychom mohli pustit jinou skladbu, než jsem chtěla a to by byla Ses Zasek. To vlastně s tím trošku souvisí a
2: tak.
1: S tímhle nápadem přišel Tomáš,
2: to
1: protože tě štvalo chování možná starších mužů k ženám.
2: To nemusí být vůbec starší muži, to asi chování jako jakýchkoliv jako mužů ženám, ale může jako to být jako i klidně i chování jako ženám mužů, to je spíš jako o nějakým jako mindsetu, který jako nepovažuji za úplně vhodný prostě a přišlo mi jako dobrý o tom nějakým způsobem napsat song, který by nebyl jako poučnej a
1: výchovnej
2: prostě, ale jako spíš do toho tak jako dloubil takovou jako správnou prostě energii a trochu se tomu prostě jako vysmál a nebral se úplně vážně, ale zároveň třeba to téma jako je nějakým způsobem závažnější, nebo jak to prostě říct, no. Express FM.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Express. Music first.
5: Express FM.
6: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.

0: Dnes si povídáme s něco skupinou, která v blízké době hned dvakrát pokřtí svoji novou desku Majonéza. Já už jsem říkala, že z vaší hudby je cítit, že máte naposloucháno, že je to skvělý old school, že máte pod kůží kapely z dob jako dávno minulých, jak jsou to třeba New Order nebo LCD Sound System, ale já tam asi díky Alžbětině zpěvu slyším třeba i česky, jako Zuby nechty, Dybuk, Paniku, ale ty jsi musela být úplně malá holčička, když tyhle ty kapely byly ještě třeba aktivní. Poslouchala jsi to?
1: Poslouchala. Poslouchala jsem všechny tři tyhle kapely, což je taková reinkarnace jedné kapely. Já jsem na Dybuku vyrostla úplně jako maximálně. My jsme měli doma gramofonovou desku Dybuk ale čertovém a já jsem tohle album si žděla třeba jako dvakrát týdně, ještě možná častěji, takže to mě jako extrémně formovalo. A vlastně až teď, kdy skoro v každém rozhovoru k téhle desce to někdo vytáhne, že to tam slyší, tak mi dochází, jak moc mě to formovalo a jak je to hodně nevědomý, protože já jsem, nebo zejména Zuby nechty, jsem brala, že je to spíš taková jako poetická kapela. Ten Dybuk má ještě tu punkovou energii, ale vlastně ta jejich další reinkarnace, to už jsou takový jako melancholický spíš písničky a tak. A to jsem měla pocit, že vědomně s tím pracuju, tady tuhle jako inspiraci zpracovávám na těch jako předchozích deskách, hlavně asi na druhý desce Útržky, kde jsou fakt takový jako písničky, písničkový písničky, nevím, jak to říct. A tady jsem myslela, že už jsem dávno, jako, že jako rozhodně jsem s tím nepracovala vědomně, ale evidentně to tam pořád je.
0: Nenapadlo vás někdy udělat třeba cover?
1: Nenapadlo, ale děkuji za nápad. Cover přímo songu The Book bych si udělala strašně ráda, to by mě strašně bavilo.
0: No to by bylo hodně divoký.
1: Ty jo, máme úkol na léto.
0: Pojďme k té desce. Ona vznikla v rámci vlastně nějakých session, který jste si dali všichni tři dohromady i s vaším bubeníkem. Proč jste teďka zvolili přímo tenhle ten směr?
2: V minulosti jsem vlastně hodně tu hudbu dělal jako jenom já a Bětka vlastně byla jako by tam potom vpuštěná nějak jako do takový, řekněme, jako by už pokročilejší fáze toho procesu a vlastně nějakým způsobem to pak jsme formovali třeba jako spolu, jakože a takhle to bylo pak jako na ruby u textu, že vlastně Bětka zase jako by přinesla jako by ten základ a já jsem pak tam byl nějak jako vpuštěný a vlastně formovali jsme jako společně ten zbytek, ale já jsem třeba upřímně cítil jsem to jako celý život, co jsem cokoliv dělal, že mi to jako moc vlastně nevyhovuje, jako by ty věci dělat vlastně sám. A třeba jsem se taky i hodně koukal, jak se to dělá takzvaně jako na západě, nebo jak se to dělá vlastně jakoby větších jakoby týmech a větších prostě produkcích a vlastně všude vidím, jakoby, že ta spolupráce je vlastně úplně normální. Myslím si, že prostě jako ta kreativní energie nějakým způsobem je jakoby jenom prostě jedna a i když třeba Bětka není jako bubeník, tak stejně může vlastně jako něco někde posunout, protože řekne, tohle mi moc jakoby nesedí, nebo co kdyby ty bubny tady dělali spíš jakoby tohle z toho. A myslím si, že to je jakoby úplně přirozený a že to oddělování těch rolí je vlastně strašně, mě to přihrazně vlastně zbytečný, nemocný a jakoby
1: smutný, že jo.
2: My už jsme předtím spolupracovali s Vaškem nad nějakýma věcma a bylo to super. A na základě této zkušenosti jsem byl takový, hele, pojďme to prostě od začátku jako udělat jakoby všichni, že jo. A fakt to jako fungovalo, jo, a vůbec se nikdo jako nesekal. A
1: já jsem se párkrát sekla, ale vždycky jsem se sekla takovou jako vlastně nejkonstruktivnější cestou, jako jsem dokázala, že jsem řekla, hele, kluci, já tohle to necítím, já teďka prostě půjdu vedle, vy to dodělejte a určitě, až to bude za vás takový, jak vy to fakt cítíte, tak mě to přesvědčí a vždycky to tak bylo. Aha. Že vlastně jsem se vrátila za hodinu a řekla jsem, ježišmarja, to je nejlepší song na světě prostě.
0: No. Ty tam máš, Alžběto, písničku o premenstruačním syndromu například, záporná postava.
1: Ano.
0: To je osobní text, ale samozřejmě kluci k tomu taky můžou říct svoje. Aha. Zasahovali oni třeba do tady toho textu, který má být asi tvůj jako...
1: Myslím si, že do toho textu nějak jako zásadně nezasahovali, nebo to máš.
2: Ale já myslím, že se do toho zasahovalo upřímně docela hodně, protože jo? To je to, o čem já vlastně tady prostě mluvím, to je právě to, že není jako to je Bětčino. Všichni hodně prejzujou se zase a jsou takový, tohle je strašně prostě skvělý, to je ta Bětka. Já jsem takový, přátel, jsme napsali prostě my s Vaškem ten song. Jo, a ta Bětka tam byla tou oporou a taky tam naházela spoustu veršů, které tam prostě jsou, které jsou vodní. Jo.
1: A já jsem napsala, nechci tvoje rady, nechej mě domluvit.
2: To zase bylo naopak, že to zadání bylo od Bětky, že ona byla taková, jakoby, hele, nemohla bych napsat song o tomhle, to si úplně pamatuju, tuhle konverzace, já jsem byl, jo, super, to je super, jakoby téma, pojďme na to. Jako velmi zásadní porce toho textu je od Bětky, zase tady tohle, to si pamatuju, jo, ale potom se to stejně vlastně vzalo velmi záhy do té prostě kapely a tam se to úplně celý jako vlastně rozpojovalo a zase znovu jakoby spojovalo. Ano, jako já a Vašek nemáme prostě PMS, ale přece jako dovedeš se nacítit, to mluví o nějakým jako diskomfortu a každý byl někdy v nějakém diskomfortu, takže to není, že my jsme takový, jako, oh, to prostě já nevím, co to je, že jo. Je to nějaký diskomfort a my vlastně celou dobu jenom přemýšlíme, hele, jak ten diskomfort jakoby co nejvíc jako popsat. U téhle písničky se třeba extrémně řešilo, aby to nebylo jakoby smrtelně vážný, jo? Aby to nebylo prostě jako PMS a to je prostě konec světa. Strašně tomu pomohl Vašek, který mu hrozně neseděl refrén, protože pořád říkal, hele, to je furt strašně vážný. A přišel vlastně s tím jakoby pitvořivým prostě hlasem, kterým to Bětka potom zpívá. To úplně absolutně jakoby udělalo ten song, jo, a to je to, o čem mluvím. A prostě my s Bětkou bychom to nikdy neudělali. Nikdy. No, protože my jsme neměli takový, jako hele, nám to funguje. Vašek byl takový, ne, tohle fakt nešlape, děcka, fakt to nešlape, fakt mě to hrozně štve.
0: Říká, tam prostě musí být ani kočka, ani pes, škrtnu
2: se z toho
0: jako musíme to musí být prostě ha, sranda, prostě dětský jako...
2: No, nebo jak, nějak to takhle prostě jakoby vymyslet, jako, a bez toho posluchače třeba trochu zneklinil, aby takový, jakoby, hele, je to vážný, nebo není to vážný.
0: Jako, nebo je úplně šílená.
2: Jako spolupráce je, jak to je samozřejmě velmi známý citát od Muchova, že nejlepší práce je spolupráce a to teda jako úplně trefil nejvíc jako na světě, no to je extrémní pravda, no.
0: No musíme se pustit ten song, to zase navzdory mýmu plánu prostě, takže pro všechny PMS princezny, záporná postava.
3: Host Express FM.
4: Express FM.

0: Hezký večer na Express FM, posloucháte rozhovor s kapelou Něco Něco. Jsou tu s námi Alžběta a Tomáš. Samotná deska, cover, nafotila Táňa Lvovská. Váže se to k tomu sama doma, že jo, asi, protože ty seš tam na takovým svým domácím gaučíku v šíleném bordýlku takovým. Takže,
1: po party.
0: Tak jsou tam nedopitý nebo dopitý lahve vína, popelníček, dokonce karty.
1: Chipsy.
0: Chipsy pod prsenka, odložená.
1: Diskokoule.
0: Diskokoule, KFC kyblík, co tam ještě je?
2: Vibrátor.
0: Vibrátor
1: je vyříznutý. Ten
2: je vyříznutý.
1: Vibrátor je na tom stole trošku vpravo, ale na tu fotku se nevyšel.
0: Co to ještě je?
1: Asi nafukovací balonky, svíčky, nějaký takový dozičky, určitě nějaký čokoládový bonbonky, šperky, tam jsou rozházený na zemi, leží spousta chipsů. No, asi nějaký oblečení další se tam válí.
0: No je to boží. Myslím, že máte námět na to, jakou scénu udělat na vaše koncerty.
1: Jo.
0: Deska vychází na vinilu, ale vychází taky na kazetě.
2: Je to tak.
0: Kdo dneska vyrábí kazety?
2: Výrobna kazet, krásné Headless Duplicate Tapes, která dělá kazety podle mě jako do celé Evropy a dělá podle mě skoro tak, jako řekl bych, 90% všech kazetových zakázek v Česku. A to funguje už hrozně dlouho a oni dělají mastering přímo pro kazety a tak, je to docela jako ve scéně, je to docela jako známý, slavný.
0: A to jsou vaše první kazety, je o ně zájem?
1: No my to zatím nevíme, protože my jsme ještě zatím neměli ten křest.
2: Pár lidí se to koupilo, ale ono většinou ten merch se pak prodává hlavně na koncertech, no.
0: A další merch nějaký, budete mít speciální nový?
1: Budeme mít ještě CDčka, a takže vinily, CDčka, kazety, pak chystáme kšiltovky, ty budou úplně super, my máme totiž úplně senzačního grafika Lukáše Franze, který vzal tu fotku od Táni Lvovský a vytvořil z ní úplně skvělý buklety.
0: To je Lukáš Franz Tučňák?
2: Ano,
0: je to,
2: ano. On,
1: ten Lukáš Franz je úplně nejlepší grafik, který ho prostě jsme mohli potkat a dělá nám fakt úplně skvělý návrhy. A
2: ještě budeme mít úplně neuvěřitelný trika teda.
1: A budeme mít úplně skvělý trika, jo, je to tak.
0: Ten ohlas, který na tu desku je, vám musí dělat strašnou radost.
1: Dělá.
2: To jo, to trvá.
0: Byl to krok správným směrem, ukázalo se. Budete pokračovat v tomhle směru? Jako, tak vy to ještě nemáte ozkoušený naživo, ale vypadá to tak, že možná vám přibude nějaký nový publikum, nebo vaše publikum zdivočí, vaše stávající publikum.
1: Potřebujeme roztancovat naše publikum, takže to se doufám, že se nám s touhle deskou podaří a já to vnímám tak, že jsme vykročili novým směrem. A vůbec jsme ten směr ještě neprozkoumali a čeká tam ještě spousta věcí, které můžeme vyzkoušet a beru to, že to je jako po otočení, který teprve začíná a budeme v něm určitě pokračovat rádi a hrozně nás to baví. Já to prostě vnímám tak, že svoji nějakou poetickou stránku už jsem prozkoumala na těch předchozích třech deskách a teď je potřeba začít zkoumat tu svoji divokou stránku.
0: No, budou mošpity možná. Jako směřuje to, jako některé ty skladby jsou tam docela opravdu hodně ostrý. No, budou křty, budou dva. První je v kabinetu Mus v Brně, takže vlastně u vás jakoby blíž k vám, k vaší domovině.
2: Já jsem v Brně ještě studoval, takže jsem prostě do kabinetu chodil jako student a je to fakt jako jeden z nejlepších klubů v Česku, takže to mám jako hroznou radost, že tam vždycky můžem jednou za rok ráda.
0: Takže to bude 9. a 9. vy tam června. Máte vždycky nějaký doprovod.
1: Je to
0: na každém zextu, takže v Brně bude kdo?
2: Bude kapela, ústecká kapela Meluzína.
0: No a potom je Meet Factory v Praze 16. o týden později a tam jsou kruh 19, tam figuruje váš bubeník.
2: Taky. Ano.
0: A Magdaléna Trajerová, a to je kdo?
2: Magdaléna Trajerová je písničkářka a novinářka a doporučuji si ji prostě najít na Spotify, poslechnout si, je to takový, nám se to prostě hrozně líbilo, přišlo nám to, že to jako by k tomu nějakým způsobem sedí.
0: Vy jste si přizvali sami teda.
1: Jo, je to sami, taková olomoucká queer, děčínsko-olomoucká queer písničkářka, která má takový jako synth-popový songy a vlastně naživo hraje jenom s kytarou a hrozně to funguje, obě varianty a nám se její tvorba líbí a chtěli jsme vlastně si takhle jako podpořit někoho, vytáhnout a u ní nám to přišlo jako úplně výborný.
0: Krom toho vás čeká ještě spousta festivalů. Teď o víkendu proběhne Kamenice, což je strašně sympatický, krásný festival. Tam hrajete, ale jste říkali nějak brzo.
1: V sobotu 14.10 v Kamenici a my ten den
0: to bude
1: máme
0: teda pořádný kotel tam na začátek.
1: To jo, ale já mám ráda, když na nás paří malí děti, takže já se tomu vůbec nebojím. Já to beru tak, že když se malí děti hejbou, tak to znamená, že ta hudba funguje.
0: No co vás ještě čeká za festiáky, na který se třeba hodně těšíte sami?
1: No, ještě ten den, kdy bude Kamenice, tak jedeme do Kadaně, kde je party ve Františkánu, což je taky takový docela hezký festival, protože já mám hrozně ráda, když se oživují festivalama, kde hrajou jako jména z alternativní scény menší města v Česku, takže to hodně cením. Hrajeme na Kvifu, to bude úplně skvělý. Hrajeme v Boskovicích, hrajeme na Vlčkovicích, což je benefiční festival, kousek u Votic, vlastně pod Prahou. Ten má taky úplně výborný line-up. Vždycky budeme hrát na Besedě u Big Beatu, tam si toho strašně vážíme, protože tam je fakt hodně přísná dramaturgie, ještě přísnější než jinde. No, my těch festivalů máme asi 15 a teďka z hlavy to nedokážu úplně vydolovat. Máme je napsaný na našem webu něco.online, koukněte tam, jsou tam i odkazy na lístky rovnou, takže můžete si naplánovat léto podle toho, kde zrovna hrajeme.
0: Tak teď, když to byly festiáky, tak si pustíme song, který se týká večera, noci, noční plán. To je super, to teďka hodně hrajeme, to máme v novinkách.
1: Yes.
2: Skvělý, děkuji. Express FM.

0: cítím teď.
1: Skupina Něco Něco nám přišla představit svoji čtvrtou desku Majonéza a teď je vstup poslední, který vždycky věnuju takovým jako osobním libůstkám. Vy jste mi to ještě neřekli, jaký máte vlastně povolání krom muziky?
2: Živím se zvukem, jak tím hudebním, tak i mluveným slovem, takže tak nějak prostě všechno dělám jako podcasty a jako editor prostě a v hudbě dělám nějaký prostě produkce pro jiný kapely, mixy a dělám i Golden Hive na Vinohradech ve studiu jako technik, kde prostě natáčím, kde jsme vlastně tu desku natáčeli, nebo já jsem ji tam natáčel.
3: No, my to máme totiž tak hezky rozdělený, že já vlastně v té kapele řeším, nebo historicky jsem řešila převážně slova, Tomáš řešil převážně hudbu a je pravda, že na poslední desce jsme si ty role hodně promíchali a je to skvělý a máme to oba rádi. Nicméně ty naše povolání obou dvou vlastně trošku odrážejí to, co děláme v té kapele, protože já se živím psaním. Ne, že bych byla spisovatelka, ale jako psaním v marketingu, dělám hodně PR a občas i nějaký copywriting a dělám PR teďka hodně poslední dobou v gastru a vlastně to je další takový super rozměr, že my jsme oba s Tomášem vlastně pracujeme z domu a jsme takový, jako já jsem úplnej freelancer, Tomáš takový jako částečný freelancer, takže jsme pak jakoby i časově flexibilní a je to vlastně skvělý setup na to mít takový projekt, jako je třeba kapela, protože když potřebuješ jít do rádia Express FM na rozhovor, tak můžeš tam zajít.
1: Říkala jsem osobní libůstky, díváte se spolu na filmy třeba?
3: No, to zrovna moc ne.
1: A co máte společného?
3: Jídlo.
1: To jídlo, je to jídlo teda.
3: Jídlo extrémně, a nejen to, že mě Tomáš vaří, jak jsem říkala, nejlíp na světě, ale je to i to, že hodně rádi jako chodíme, objevujeme nový podniky a vlastně třeba i když jsme někde na koncertě a spíme tam, tak druhý den ráno se tak jako chceme nějak jako hezky někde nasnídat a vlastně si jako
1: takže
3: ten den
1: koukáte,
3: uší.
1: Co je tam za restaurace.
2: A Vašek to s náma dost sdílí, takže...
3: Hodně moc rádi jíme a hodně moc rádi máme dobrý jídlo, to je taková naše líbost.
1: Což znamená, že vám jako catering neudělají příliš radost. No, samozřejmě to by asi chlebíčkem s majonézou určitě.
3: No pozor, my máme napsáno v Hospitality Rideru, že chceme jablka a banány. Protože prostě v každý backstage jsou chipsy a já nechci jíst před koncertem chipsy, ale chci, vlastně potřebuji nějaký ovoce, potřebuji se jakoby refreshnout jako cukrem a potřebuji nějaký zdravý jídlo, takže zrovna jakoby přímo na ty pořadatele nemáme žádný nějaký extrémní požadavky, že bych tam chtěla jako majonézu backstage, že to ne.
1: No takže, filmy nic, knížky.
3: Já jsem docela čtenářka. Myslím si, že Tomáš tak už poslední dva roky má na nočním stolku pořád toho Zaklínače posledního, co vyšel, čte ho pořád dokola. A furt dokola.
2: Nechce číst nic novýho, no. Prostě. No. Ale chodíme rádi na hory spolu, nebo prostě
1: pohrá chodíte, tak jo, to je vaše společný koníček, procházení, jo. Jakože spíte pod širákem.
2: Jakože ne, že bychom byli nějaký megatrampoval, jako jednou za rok máme jako, jako tradici, že vyrážíme prostě v létě vždycky na pár dní. Někde, no, na 3-4
1: A kdo vymýšlí tu trasu?
2: Většinou já.
3: Vždycky Tomáš.
2: Aha, tak vždycky já. No.
3: Vždycky Tomáš, protože je z nás, nějak mně přijde, že máš takový větší cit pro itinerář, že i když jedem někam třeba na dovču, tak ty to jsi schopný líp jako naplánovat. Já jsem taková jako, no tak uvidíme, ne? A, no, takže.
2: Jo, ale je to takhle fakt jako jednou z rok. Já jako jezdím obecně rád jako nahory, aspoň třeba jednou za měsíc, jako někde prostě o víkendu a teď jsme začali jezdit hodně s Betkou prostě, nebo takže prostě jen jako na Šumavu, nebo do Krušných hor nebo někde.
3: Třeba na prodloužený víkend jsme byli v Krkonoších, jsem byla poprvé v životě na Sněžce. Jsem zjistila, že to je napůl polská hora, tak jsem tam z toho měla úplnej meltdown, protože jsem netušila, že česká nejvyšší hora je ve skutečnosti napůl polská, což je, není, že bych byla...
1: A ona je na té polské straně ještě vyšší.
3: Jo, přesně tak. A není to, že bych byla nějaký jako patriot, ale naopak já jsem byla hrozně z toho v šoku, že ty české učebnice jsou tak strašně patriotický, že se to tam v nich jako nikde nedočteš, že vlastně ani na Gimplu v zeměpisu jsem se nedočetla, že Sněžka je napůl polská.
1: No, to jako zajímavý, zjistíš, no.
3: Až jako 30 něco letech, že Sněžka je napůl polská, ale Tomáš se mi smál a říkal, tak kdyby se skoukla do mapy, tak bys na to možná přišla dřív, ale fair point.
1: No, co nějaký zvířata? Máte jaký zvířata?
3: Helen, nemáme zvířata, protože žijem prostě v Praze a pro nás to není moc kompatibilní, hlavně když jezdíš na koncerty, museli bychom řešit, že by se nám o ně někdo staral, ale máme takový sen odstěhovat se někam na venkov, kdybychom měli prostě barák na vesnici, což já bych si strašně přála se zahradou, tak bych tam určitě si nějaký zvíře pořídila.
1: A co jste si naposledy pořídili do bytu novýho?
3: No tak to řekni.
2: Já nevím.
3: Lampový kombo.
2: Ale tak to není do bytu, že jo?
3: No je to,
2: to je to v bytě.
3: K tomu, že máme být 2+1 a jeden z těch pokojů je Tomášovo studio a celý ho zavírají jenom jeho prostě muzikantský cajky, tak já
2: a tak
3: to
2: moje, vím, že... jako napsali jsme na tuto desku, rozumíš?
3: Jasně, no, tak výměny všechny krabičky, co si skoupila,
2: ne,
3: to hezký.
2: To ne, tak to je, a to není
0: tak je to hezká dekorace, ne?
2: Jo, jako je
0: to. Jako dá se na to položit spoustu věcí,
2: jo, jo,
0: třeba.
2: To jo, jo, to jo.
3: Nebo pod to, nebo vedle toho a za to a před to.
0: Vypadá to krásně. No tak moc krát děkuju. Až by to Tomáši, že jste k nám přišli poprvé. Děkuji za parádní desku. Užijte si moc ty koncerty, ať lidi hodně tancujou. Děkuji. A vám, milí posluchači, radím, abyste se ládovali tou majonézou, protože po ní nepřiberete. No pak vytančíte všechny svoje mizérie, mizerný nálady ze sebe ven. Tak děkuji, že jste přišli a pustíme si nakonec to, co jsem chtěla pustit předtím a nedošlo na to, a to je Mám ráda.
3: Ano.
0: Kde vypočítáváš, co všechno máš ráda.
3: Je to tak?
0: Já mám ráda tu desku.
2: Super, děkujem.
0: Tak ahoj.
3: Já mám ráda Radio Express.
0: Díky.
2: Děkujem za pozvání.
4: Host Express FM.
5: Express FM.

0: trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music News.
1: Studio G-Son v Atwater Village v Los Angeles je místo, kde skupina Beastie Boys napsala a nahrála skladby Check Your Head, Ill Communication a další. Otevřeno bylo v roce 1991 a později se stalo domovem labelu Grand Royal skupiny Beastie Boys a také oděvní řady X-Large rapera Mike D. Prostor, který skupina nevyužívá už asi 15 let, nyní dostane nový život, a to díky Adamu Englanderovi, který plánuje přestavět studia na kulturní místo. Nabídne domov pro představení, promítání, workshopy, DJské sety, galerijní večery, zkoušky a komunitní programy. Přičemž kampaň na Kickstarteru by měla být spuštěna ještě tento měsíc. Superkapela Drink the Sea chystá novou desku a turné po státech a Evropě. Kdo je v téhle partě muzikantů? Kapelu tvoří bývalý kytarista R.E.M. Peter Buck, Barrett Martin ze Screaming Trees a Ellen Johannes ze skupin Eleven a Queens of the Stone Age a také Duke Garwood a Lisette Garcia. V říjnu vydají svoji albovou trojku a turné bude obstřelovat Česko prakticky ze všech stran, ale k nám nezamíří. Elon Musk poté, co se pohádal s Billie Eilish, má nový spor, a to se zpěvačkou Doja Cat. Ta chtěla, aby se na síť X vrátila možnost zveřejňovat zvukové zprávy na svém feedu. Ale nenapsala milou žádost, spíš to vypadalo, že si pod vlivem alkoholu vylila zlost. A tak na Xku lítali šimpanzi, žabí postavy a že má obličej, jako by ho někdo namaloval z paměti. Elon Musk zareagoval jen v tom smyslu, že Doja Cat není nejostřejší tuška v penále a dál se rozhodl nevyjadřovat.

0: Express FM.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Express Fresh. Na Express FM.

0: Fresh.
1: Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dneska uslyšíte novinky od Jungle, Charlie XCX a Jamesona Isaaca. Tohle byla americká kapela Future Islands, která pokračuje ve svém charakteristickém synthpopu s emotivním vokálem Sama Herringa. A tohle byla skladba Cotton Flowers desky From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. No a tohle je americká kapela Turnover, která přináší zastěný indie rock z prvky dream popu a z jejich nové desky Down on Earth. Tady je skladba I'm Up, I'm Up. Já vám přeju příjemný poslech.

Švédský projekt Lights and Motion nabízí filmově znějící instrumentální postrock. Tohle byla skladba Leap Across z desky Bloom 2. No a tohle je novozélandská kapela Leisure, mý oblíbenci, která pokračuje v elegantním mixu soulu, funku a popu. A z jejich nové desky Welcome to the Mood tady je skladba The Color of the Sound.

Tohle byl Jamison Isaac, kanadský hudebník, dosud vydávající pod jménem Teen Days, který vydal pod svým pravým jménem nové album Fern's Forest, a tohle byla skladba Flowers, právě z ní. No a tohle je britský projekt IMX, vedený Chrisem Cornerem, který má v Česku velkou výraznou stopu, no a ten nabízí temný elektronický pop na svém novém EPčku Unmask EP. Tohle je skladba Artificial Innocence.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express. Music first. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Americká zpěvačka Girl Papi přináší křehký indie pop. Tohle je skladba For You to z desky Sweetness. No a tohle je americká kapela Fable Little Horse, která kombinuje shoegaze, noise rock a indie. Tohle je skladba Gus z desky Bit Not.

Německé duo Digitalism pokračuje v energické elektronice, teď vydali nové album Optimism a tam je i skladba Four Seasons. No a skotské duo Boards of Canada přináší další dávku hypnotické elektroniky a z jejich nové desky Inferno tady je skladba Blood in the Labyrinth.

To byla švédská zpěvačka Asal, která nabízí moderní alternativní pop, a tohle byla skladba That's How It Goes z desky Kiss the Sun. No a tohle je americký hudebník Active Child, který spojuje elektroniku a dream pop. Z nové desky, která se jmenuje stejně jako on, tedy Active Child, tohle je skladba I Know What to Say Now.

Americká kapela The Smashing Pumpkins pod vedením Billyho Corgana pokračuje ve svém charakteristickém alternativním roku, kříženo s popem, no a z nové desky Zodion at the Crystal Hall, tohle byla skladba Magdalena. No a tohle je americký projekt Bleachers, vedený Jackem Antonoffem, slavným producentem například Taylor Swift nebo Sabrina Carpenter, který nabízí nostalgický pop rock. A z desky I'm Not Joking, tohle je skladba She's From Before. I must

Americká indie kapela Frog přináší syrový low-fi rock, no a z jejich nové desky Frog for Sale tohle byla skladba Dark Out. No a toto je americká herečka a zpěvačka Jenna Malone, která nabízí intimní folk pop. Z nové desky Flowers for Men tady je skladba Barstow. Express Fresh.

0: dneska je Fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Americké duo Lower Town přináší alternativní indie rock s experimentálním přístupem. Teď vydali album Ugly Duckling Union a tam je i skladba Anything Good Takes Blood. No a tohle je americký projekt New Constellations, který nabízí synthpop s výraznou atmosférou. A z desky It Comes in Waves tady je skladba Hot Blooded.

Projekt Pop Crimes přináší melodický indie pop s retro nádechem. Tohle byla skladba Sunrise z desky Bright Lights. No a tohle je britská umělkyně Radika, která pokračuje ve filmově laděném popu. A z desky Cinepop tady je skladba Sleep.

Švýcarská hudebnice Tu Athena nabízí citlivý alternativní pop, teď vydala nové album Have I Lost My Magic, otazník, a tady je skladba Shut the Door. No a tohle je švédská zpěvačka Ellie Kelly, která s novou deskou The After Party přináší další dávku melancholického popu. Tady je z něj skladba Sick of Love.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, trička, byla, CZ.
2: Express FM.

Americká kapela Widow Speak pokračuje ve svém pomalém dream rocku z jejich nové desky Roses, toto byla skladba Wandering. No a tohle je britské duo Face Action, které nabízí elegantní spojení house a new diska, jak je jejich dobrým zvykem, a z nové desky Distant Dreams tady je skladba Neutronomy.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byl britský kolektiv Jungle, který přináší další funkem inspirovaný groove, a to ve skladbě The Wave. No a toto je americký projekt Talks Make Do, který nabízí melodický indie rock ve skladbě On The Run.

Americká kapela Almost Monday pokračuje ve svém slunečném indie popu, a to ve skladbě No More Regrets. No a tohle je britská popová inovátorka Charlie XCX, která vydala další nový single, jmenuje se SS26.

Italské duo New Genia kombinuje disco, funk a středomořské vlivy a tohle byla výborná skladba Onion z jejich nové desky People of the Moon. Tohle je ale už projekt Boston Airs, který přináší elektroniku inspirovanou klasickým diskem, a to ve skladbě Disco Galaxy Song.

To byl 23. Fresh roku 2026, ten další uslyšíte zase za týden, ve čtvrtek v 9 večer, no a najdete ho na Facebooku i na Spotify. Ale na závěr toho je venezuelský zpěvák Danny Ocean, který nabízí moderní latinsko-popovou skladbu, a to skladbu Love Simulation ze stejnojmenné desky. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express. Music first. Express FM.

finish, we got to

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Studio G-Son v Atwater Village v Los Angeles je místo, kde skupina Beastie Boys napsala a nahrála skladby Check Your Head, Ill Communication a další. Otevřeno bylo v roce 1991 a později se stalo domovem labelu Grand Royal skupiny Beastie Boys a také oděvní řady X-Large rapera Mike'a D. Prostor, který skupina nevyužívá už asi 15 let, nyní dostane nový život, a to díky Adamu Englanderovi, který plánuje přestavět studia na kulturní místo. Nabídne domov pro představení, promítání, workshopy, DJské sety, galerijní večery, zkoušky a komunitní programy. Přičemž kampaň na Kickstarteru by měla být spuštěna ještě tento měsíc. Superkapela Drink the Sea chystá novou desku a turné po státech a Evropě. Kdo je v téhle partě muzikantů? Kapelu tvoří bývalý kytarista R.E.M. Peter Buck, Barrett Martin ze Screaming Trees a Ellen Johannes ze skupin Eleven a Queens of the Stone Age a také Duke Garwood a Lisette Garcia. V říjnu vydají svoji albovou trojku a turné bude obstřelovat Česko prakticky ze všech stran, ale k nám nezamíří. Elon Musk poté, co se pohádal s Billie Eilish, má nový spor, a to se zpěvačkou Doja Cat. Ta chtěla, aby se na síť X vrátila možnost zveřejňovat zvukové zprávy na svém feedu. Ale nenapsala milou žádost, spíš to vypadalo, že si pod vlivem alkoholu vylila zlost. A tak na X-ku lítali šimpanzi, žabí postavy a že má obličej, jako by ho někdo namaloval z paměti. Elon Musk zareagoval jen v tom smyslu, že Doja Cat není nejostřejší tuška v penále a dál se rozhodl nevyjadřovat.
0: Express FM.

we're not gang. Jackson Mafia, boy, better know. My ones.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Studio G-Son v Atwater Village v Los Angeles je místo, kde skupina Beastie Boys napsala a nahrála skladby Check Your Head, Ill Communication a další. Otevřeno bylo v roce 1991 a později se stalo domovem labelu Grand Royal skupiny Beastie Boys a také oděvní řady X-Large rapera Mike D. Prostor, který skupina nevyužívá už asi 15 let, nyní dostane nový život, a to díky Adamu Englanderovi, který plánuje přestavět studia na kulturní místo. Nabídne domov pro představení, promítání, workshopy, DJské sety, galerijní večery, zkoušky a komunitní programy. Přičemž kampaň na Kickstarteru by měla být spuštěna ještě tento měsíc. Superkapela Drink the Sea chystá novou desku a turné po státech a Evropě. Kdo je v téhle partě muzikantů? Kapelu tvoří bývalý kytarista R.E.M. Peter Buck, Barrett Martin ze Screaming Trees a Elaine Johannes ze skupin Eleven a Queens of the Stone Age a také Duke Garwood a Lisette Garcia. V říjnu vydají svoji albovou trojku a turné bude obstřelovat Česko prakticky ze všech stran, ale k nám nezamíří. Elon Musk poté, co se pohádal s Billie Eilish, má nový spor, a to se zpěvačkou Doja Cat. Ta chtěla, aby se na síť X vrátila možnost zveřejňovat zvukové zprávy na svém feedu. Ale nenapsala milou žádost, spíš to vypadalo, že si pod vlivem alkoholu vylila zlost. A tak na X lítali šimpanzi, žabí postavy a že má obličej, jako by ho někdo namaloval z paměti. Elon Musk zareagoval jen v tom smyslu, že Doja Cat není nejostřejší tuška v penále a dál se rozhodl nevyjadřovat.
0: Express FM.